0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Milane.
2: No?
1: Víte, znáš, ty vole, já ten fotbal nedělám pro sebe, ne? Na co tady kdo čeká, ty vole? Co to je za klauni tohle, ty vole?
2: Ty vole.
1: Milanku, draku, ty žádnej fax nemáš, co?
2: Fax? Jak to vypadá, ty vole?
1: No nemám, no.
2: A kvůli čeho, jako, ty vole?
1: Ale no ne, že bych ti poslal takový ty notičky, víš? Abys to měl, ty vole, v ruce, ať to ošéfujem trošku, tak ať to zrežíruješ, Milane, ty vole.
2: Ale nechceš mi to dát jako mailem?
1: A to právě nechci, jestli mi rozumíš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Znáte akademika Plíška? Fazekáš.
2: Neznám.
1: No vidíte. Akademik, státní cena za fyziku, čestný doktorát v Reykjaviku a tak dále a tak dále. A víte, co bylo jeho životním dílem?
2: Nevím.
1: Sám to řekl. Deseti směna. Půl roku mu trvala organizace a rok rekonvalescence. A my tady máme, prosím, dvě směny navíc. Jestliže se to podaří, budeme jediní v republice a možná, tedy možná, na celém světě, prosím.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Taky prosím tě.
2: Pepino, už toho máme dost.
1: My taky. Matýsek se posral.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Alice?
2: Už je moc pozdě, Pavle.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu?
2: Já mám zítra ráno stání.
1: Ne, ale když já mám stání dneska.
2: No tak. Dobrou noc.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Nezlobte se, že vás takhle obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás ani nezeptala, jestli tady v baráku je prádelna. A teď mi vaše paní říká, že tu není a že vyperete tady v koupelně. Tak nevím, ale to by mi asi dost vadilo, víte. Já si prát nenechávám, já si peru sama a doma mám prádelnu hned přes chodbu ved.
3: No jo, ale co s tím budeme dělat?
2: Ta pračka je vaše, že? Ta nepatří k bytu.
4: Ne, to je naše vlastní pračka.
3: No, vy nemáte svoji pračku?
2: Ne, nemám.
3: Aha. Tak ty asi budeš chtít naši pračku.
2: A jak se v tom pere?
4: Dobře.
3: No, jen se s ní rozluč.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Dítě, řekni mi něco japonsky.
2: No, Kushitsu Yamaha Nasotasha.
1: Co to je?
2: Španělá gejšo, udělej pro mě něco nesmírně krásného.
1: Vítě.
0: Rock Radio. Konec legrace.

nebo na radia.cz. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.

bez mocí otroků pouta schovává. Občan svobodný klopí zrak v zemi.

zas na nás dopadá. Je tolik smutných očí v té naší zemi.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
9: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
10: Vše pro bagr CZ.
11: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
12: Vybrat dobrý materiál
13: a vybudovat náš domov.
14: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké páteční ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Sněmovna ve čtvrtek propustila do třetího čtení novelu stavebního zákona od zástupců vládní koalice. Má především zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Poslanci k ní ve druhém čtení předložili asi 130 samostatných pozměňovacích návrhů. Druhé čtení začalo ve středu 27. května a trvalo téměř 13 hodin. Ve všech členských státech Evropské unie začal platit migrační a azylový pakt přijatý v květnu 2024. Podle Evropské komise má přinést silnou ochranu vnějších hranic, spravedlivá a pevná azylová pravidla a rovnováhu mezi solidaritou a odpovědností. Česko se při hlasování před 2 lety zdrželo, loni pak získalo výjimku z povinného principu solidarity. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek oznámil, že se viceprezident J.D. Vance o víkendu zúčastní podpisu dohody s Íránem v Evropě. Mluvčí iránského ministerstva zahraničí posléze prohlásil, že Írán ještě nepřijal konečné rozhodnutí o dohodě s USA a informace o brzkém podpisu jsou spekulace. Čeští fotbalisté prohráli na mistrovství světa s Jižní Koreou 2-1 a to i přesto, že nejdřív vedli. V 59. minutě vstřel gól Ladislav Krejčí.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude polojasno až skoro jasno. Pardon, teď jsem se podívala na špatné počasí, ale bude jasno až polojasno v západní polovině Čech a postupně i na ostatním území oblačno až zataženo. Na západě a postupně i jinde v Čechách bude místy občasný, většinou slabý déšť a později večer na západě srážky četnější. Na Moravě a ve Slezsku budou v severní polovině odpoledne přehánky místy jenom ojediněle. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 až 18 stupni Celsia. Na Moravě a ve Slezsku naměříme až 20 stupňů.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Řeší se momentálně jedna větší nehoda, to v Praze na Lhotecké ulici, kde se srazily 2 osobáky. Jinak byste měli projet všude bez větších problémů.
6: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
7: Dobré ráno, čumáci! Hezkou sobotu, já jsem se podíval do budoucnosti. Hezký pátek vám přeje Honza.
1: A Zuzka.
7: 6:03, v pátek 12. června. Já bych řekl, že celý Česko žije fotbalem, nebo to tak aspoň vypadá.
1: Totálně, brutálně, nechápu to, teda jako chápu to, ale já třeba úplně příznivcem jako kopání nejsem.
7: No a byla jsi u vás u dráteníků na pivu, nebo...
1: No nebyla, jako dlouho se nad tím přemýšlela, hrozně se mi ten nápad líbil, že otevírají ve 3 ráno výjimečně a budou koukat na fotbal a možná bych tomu i v té hospodě jako přišla na chuť, že jsem si říkala, hele, ty jo.
7: Hele, kde je ta televize, kde to jsem?
1: No, chtěla jsem spinkat, no.
7: Já jsem byl překvapený, protože mi na Waze, na navigaci, vyskočila informace o tom prvním gólu a jediným teda.
1: Jakože ti to zahlásilo, že...
7: Normálně místo toho, jak ti to hlásí pozor výmol, nebo něco, tak mi to hlásilo pozor gól.
1: Ty jo, tak to je super.
7: Že to bylo hustý.
1: To je
7: takže
1: hezký.
7: Opravdu žijeme fotbalem, i když to nevyšlo, no, tak ale ještě...
1: A příště, příště
7: přesně
1: to
7: tak.
1: Nebo za 20 let.
7: Přesně za 20 let. A jdeme na muziku. Within Temptation si dáme Star Joe a Song Paradise.
0: Rock Radio.

0: Vypsaná fixa na Rock Rádiu v 6.12. Holka s lepkou, jaký je tvý jméno? Řekni mi své jméno. Tohle většinou vždycky říkáte, nebo možná se vám to někdy stalo, když jste byli mladší, někde jste se na nějaký party trošku zapomněli a pak jste se ráno s někým probudili a vůbec jste netušili, jak se ten Franta nebo Karel jmenuje. Zuzko, stalo se ti to někdy?
1: No, nikdy samozřejmě.
0: Nikdy? Divný. No tak v tom případě, přátelé, dnešní poslední páteční rozdávačka. Pokud se chcete zapomenout na Vezuv Festu 4. a 5. července v kempu Suchý u Boskovic, nabízíme kapely jako Forest Jump, Kamil Střihavka, J.A. Kronek a All Band, Lucie, Valda Gang, Gatecrasher, Koblížci, Panoptiko nebo Škvor, tak není nic jednoduššího, než nám napsat, protože i dneska, a dneska teda naposledy, pro vás máme 4 celý lupeny, takže se tam můžete zapomenout, jak se svojí manželkou, tak s její mámou, tak i s vaší milenkou, aby se konečně holky seznámily a trošku si to mezi sebou vyříkali, zatímco si budete dávat pivko na škvorech.
1: Já bych chtěla říct, že se zapomněl na Maxim Turbulence, to je jako důležitý bod programu.
0: No já vím, že paní, která tady není, má nějaký zatížení, asi osobní citový, tak to dneska není, ale já úplně
1: jsem
0: jako
1: to chtěla připomenout.
0: Těžko to nážní kapelu, která když přijede, tak ty 3 kluci na tom pódiu vážejí víc než jejich dodávky, které vezou, tak bych asi o nich pomlčel. Ale tak pokud by vás zajímali Maxim Turbulence, tak Zuzka má pravdu, budou tam. Každopádně o lístky si jako vždy pište, buď do našeho messengeru na Facebook, nebo do vzkazu na Instagram, připište telefonní číslo a protože pátek budeme rozdávat po 7:30, tak držíme pěstí štěstí a teď už YouTube na Rock Radio Where the Streets Have No Name, kde ulice nemají žádné jméno. Doplňte si podle vaší chuti Chomutov třeba.

0: kulendárium.
1: Je 6 hodin 22 minut, pojďme se podívat na dnešní páteční oslavence s datem 12. června. Svátek slaví Antonie neboli Tonička a případně Táňa podle jiného kalendáře, takže všem Toničkám, Antoniím, Táňám přejeme všechno nejlepší. Nárocky by dneska oslavil třeba český kreslíř a malíř Adolf Born, jestli jste měli jako děti rádi třeba Macháše Bestovou, tak to je ten pán, který je kreslil. No a pak tady mám spoustu muzikantů, pojďme na ně. 53 let slaví český zpěvák a kytarista Matěj Homola z Vohnoutů. Já, 68 let má americká zpěvačka Meredith Brooks. V 75 let by oslavil už nežijící americký zpěvák Brett Delp, frontman kapely Boston. V 76 let slaví americký bubeník Bun E. Carlos, původní bubeník kapely Cheap Trick. Starý pecky jsou krásný stadionový rok. No a 77 let by oslavil americký zpěvák a skladatel John Wetton, spojený s kapelama King Crimson, Uriah Heep a hlavně jako frontman kapely Aisha. Zpívají Don't Cry, takže nebrečte, přejeme všechno nejlepší. Zuzko, nechceš zaspívat místo Anabel Happy Birthday to You?
2: Já to neumím.
1: Ne?
2: Ne, víš co, to necháme to.
1: Na kdy?
2: Na někdy příště.
1: Takže Anabel bude v
2: pondělí. Jestli nemáš připravenýho Inda, tak...
1: Nemám připravenýho Inda.
2: Tak to je špatně.
1: Mám Indianga tady. No, takže si zaspíváme v pondělí. No nic, zdravíme Anabel na cesty, ona se ještě nevyjela. Za chvíli, Olympik, jednou, další muzika, na Rock Rádiu a tak dál. Mějte pěkný ráno, však to znáte.
0: Děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
11: Vše pro bagr, CZ.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
15: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
16: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
13: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr i bardos.cz.

0: Olympic. Jednou na Rock Rádiu. Už po několikátý, už ten song, jako jsme trošku hráli. Každopádně máme minutu a půl, po půl osmý je pátek. Pojďme na rychlý zprávy se Zuzkou.
1: Tak hoši, rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako půk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Radio, co se děje?
2: Hezké ráno, krátce po půl sedmé, jdeme na rychlé zprávy. Pražský vrchní soud dnes rozhodne, jestli odvolá soudkyni Halku Lacinovou z funkce předsedkyně okresního soudu v Litoměřicích. Její odvolání navrhla v kárném řízení šéfka krajského soudu v Ústí nad Labem Lenka Ceplová. Soudkyně podle ní opakovaně zasahovala do kauz, které neměla na starosti. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek večer odvolal noční údery na Irán, které oznámil jen o několik hodin dříve. Zdůvodnil to zásadním pokrokem v jednání a schválením klíčových bodů dohody mezi USA a Iránem všemi dotčenými stranami. Basketbalisté Nymburka zvítězili v pátém finále NBL doma nad Pardubicemi 92-71. Ujali se v sérii vedení 3-2 na zápasy a jediná výhra je dělí od zisku třetího titulu za sebou.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno v západní polovině Čech a postupně i na ostatním území oblačno až zataženo. Na západě a postupně i jinde v Čechách bude místy občasný, většinou slabý déšť a později večer na západě srážky četnější. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 18 stupni Celsia, na Moravě a ve Slezsku bude až 20 nad nulou.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Stále si dejte pozor, v Praze na Lhotecké ulici řeší se tam nehoda dvou osobáků.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Foo Fighters a jejich Best of You na Rock Rádiu. Máme 6 hodin a 38 minut, ladíte páteční rokový rozjezd. Já tady mám teďka jednu novinku, která se trochu týká muziky a trochu se týká fotbalu. Fotbal teďka zajímá spoustu lidí, ať je to Petr, nebo Pepa, nebo tamhle Franta, nebo Jarda, nebo ještě bych vyjmenoval určitě dalších 5 kluků, který to zajímá, ale dohromady vás je údajně po světě miliarda, možná i víc. Všichni se koukají na fotbal, zajímá je to. A Stouni se teďka momentálně spojili s Mezinárodní federací fotbalových asociací FIFA, protože taky je čeká velká událost, a to vydání jejich nový desky Foreign Tongues, která vyjde 10. července. A Stouni ve spolupráci s Mezinárodní fotbalovou federací nebo asociací připravili speciální edice vinylů týhletý desky, a to v barvách fotbalových týhletý federace. Šéf federace Romy Guy, čte se to Guy, ne Gay, k tomu řekl, že je to logická spolupráce, silný pouto mezi fotbalem a hudbou, mimo jiný Stouni milujou fotbal, takže udělá určitě radost nejenom fanouškům fotbalu, ale i fanouškům muziky. Takže pokud máte doma gramec a chcete si koupit limitovanou edici novýho alba, který vychází 10. července, Foreign Tongues od Stounu, tak je to vaše. Šampionát podle Zuzky trvá do, kdy si říkala, 17. července?
1: 19. července.
0: Takže to kluci ještě stihnou, aby to ke konci šampionátu na oslavě případního vítěze vyšlo. Tak držíme palce, aby to bylo hezký. Za chvíli další muzika. Škorpíci, Rhythm of Love.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
4: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
5: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
4: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže, až budu jednou.

0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Já chci odejít na hej 9 minut před 7, nebo možná přijít. Co ty na to, Zuzko? Vejde se to do zpráv?
2: To se rozhodně do zpráv nevejde. A nikdy nikam.
1: A vejde se tam něco jiného?
2: Jedna 80-letá Thajka koupila svým 13 kočkám jejich vlastní dům. Stálí 1 000 000 bátů, což je v přepočtu 640 tisíc korun a věnovala na to veškerý životní úspory. Vypomohla si ještě hypotékou, kterou splácela zhruba 20 měsíců tvrdého odříkání.
1: Že bychom pomluvali Anabel, když tu teďka není, že by panu Buráčkovi taky máš nový byt na Žižkově.
2: Jako chtěla jsem ti říct, že jsem se asi měla narodit Tajsku.
1: Jako kočka, ale.
2: Jako kočka.
1: Ne, jako ta bába, která to platí.
2: Přesně tak.
1: Hele, co na to říct v době, kdy nás tady byt stojí asi 1 000 000 platů a splácíš ho zbytek svého života.
2: Nesplatíš.
1: A ještě ho nesplatíš, doplácejí to tvoje děti, že pokud si někdo může dovolit koupit byt svým kočkám, tak je na tom ještě docela dobře.
2: To je hodně dobrý, no.
1: No, takže stěhujeme se do Tajska.
2: Jestli se nepřestěhovat někam pryč.
1: A jak se paní živí? Čím se živí?
2: No, to tam nepsali, ale psala, že si 20 minut musela tvrdě odříkat nevím čeho.
1: Není to paní, která je spíš tajec?
2: Že to má nevím, sice... ale jako její 1,80, takže...
1: Jo, tak to ne, tak to nebude ještě přeště jak z Tajska.
2: Nic takovýho neprobíhá si.
1: Hezký, tak jsem zase o něco smutnější, ale tak já mám naštěstí svůj byt, holky. No nic, Zuzko, díky, dáme si další muziku v 7 zprávy, teď už Meatloaf na Rock Radio se songem I do anything for love. Pro lásku udělám cokoliv, třeba koupím brašovým kočkám barák.

0: Meatloaf, I do anything for love na Rock Rádiu v 6 hodin a 58 minut přesně. Za 2 minutky nás čekají další zprávy se Zuzkou, po 7 si odehrajeme nějaký další písničky a po 7:30 budeme rozdávat poslední 4 lupeny na Vesuv Fest, tak pokud tam chcete, tak si ještě napište.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, 3x destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
4: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: obuv ví.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
0: www.prageboats.cz.
1: Už vím.
0: Tak vzhůru na palubu.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, máme 7 hodin a jsou tu další zprávy. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch prezidenta Petra Pavla seznámil s připravovanou legislativou ve zdravotnictví. Ta zavádí například povinné elektronické žádanky nebo vedení elektronické lékařské dokumentace. Řešili taky financování zdravotnictví. Shodli se na tom, že valorizace platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun je mimořádný krok, potřeba jsou ale systémové změny. Veterinární správa zjistila v prověřovaném útulku Bouchalka na Kladensku několik porušení zákonů. Na začátku června byl provozovatelce doručen protokol o kontrole a teď plyne zákonná doba pro podání námitek. Do jejího skončení a případného vypořádání podaných námitek nebude veterinární správa sdělovat detaily. Jihokorejský soud uložil bývalému prezidentovi Junu Sokjolovi 30-letý trest za to, že vydal příkaz k dronové operaci nad severokorejskou metropolí Pyeongchangem s cílem zvýšit napětí z KLDR a vytvořit tak záminku k vyhlášení staného práva v prosinci 2024. Tento proces je jedním z několika, kterým Jun čelí. Čeští volejbalisté se dnes v Jihlavě utkají ve třetím utkání Evropské ligy s Bosnou a Hercegovinou a budou hájit neporazitelnost v soutěži. V horácké aréně se dnes začne hrát v 18 hodin.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude slunečno, jasno až polojasno v západní polovině Čech a postupně i na ostatním území oblačno a zataženo. Na západě a postupně i jinde v Čechách bude místy občasný, většinou slabý déšť a později večer na západě srážky četnější. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 18 stupni Celsia. Na Moravě a ve Slezsku bude až 20 stupňů.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkost.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D11 opatrně ve směru na Hradec Králové na 35. a půltém kilometru máme hlášenou nehodu v pravém a levém jízdním pruhu. A v Praze se boural na Lhotecké ulici, taky tam opatrně.
6: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
7: Dobré ráno, čumáci! Ať máte dneska čas koupit kočce barák, psovi novou káru a dětem lunch meat, vám přeje Honza.
1: A Zuzka.
7: Máme 3 minuty po 7. pátek 12. června, pokračujeme v naší krasojízdě, paní tady dneska není, můžete se na ní těšit už dneska odpoledne a večer na Rokinu v Ostravě, říkám to dobře, že jo, jela do Ostravy.
1: Na Rokinu, dál nevím.
7: Já myslím, že jo, takže každopádně ještě nás čeká kontakt jeden dneska s Anabel, tak se můžete těšit. No a v půl 8. nás čeká rozdávačka posledních 4 lístků na Vesuv Fest na 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Pokud chcete, tak si o lístky napište, jsou 4, pište do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram a připište telefonní číslo. Pokud jste nenapsali v předchozích dnech, dneska je ten poslední den, kdy to můžete zkusit. Co tvoje teta z Ústí nechce si napsat?
1: Já ji napíšu a uvidíme.
7: Tak to by byla náhoda, kdyby to zase vyhrála. No nic, ale ne, tak to už má doma sekačku, vrtačku.
1: Klimatizaci,
7: 10 litrů Svian a podobné
1: no,
7: věci.
1: No, tak něco.
7: A příští týden rozdáváme, to ti musím říct. To je úplně mega. Přátelé, těšte se, ale vám to neřekneme. Teď si řekneme, že budou Rammstein a Du Hast.

0: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který spláchnou noci.

0: Otevřená zlomenina srdečního svalu od 12 na Rock Radio 12 minut po 7. Máme pátek 12. června, já tady mám trošku v předstihu dnešní historický okno, Anabel tu není, tak budeš, Zuzko, dělat wow, ty, jo?
1: Pokusím
0: Jsme
1: se.
0: Domluvený,
1: ano,
0: dobře.
1: Wow.
0: Děkuju. 12. června roku 2015 Dave Grohl upadnul. Kluci z kapely se optali, si upad a on upad.
1: Wow.
0: Frontman, no, to ještě není ono. Frontman Foo Fighters upadnul a zlomil si nohu. A nebylo to někde doma v koupelně nebo v obýváku ani po kalbě v hospodě, ale přímo na koncertě na pódiu ve švédském Göteborgu. A doslova na pána hned na místě oznámil fanouškům, je, asi jsem si právě zlomil nohu, asi budu muset do nemocnice, ale nikam nechoďte, zůstaňte tady, protože já se vrátím a já to dohraju, slibuju. Přísahal, sliboval a fakt se vrátil a fakt ten koncert se zajištěnou nohou dohrál. Musel sice pak na operaci ještě s tou nohou, část turné se zrušila, ale po operaci v koncertech potom pokračoval a jako velký pán pak ty koncerty odbavoval z takového velikého kytarového trůnu, kde byl prostě jako takový král a zpíval tam neúpad, tam už seděl. A navíc na YouTube, když se podíváte a dáte si vyhledat Dave Grohl Sweden Fall, tak tam najdete videa z toho, jak Dave Grohl upad.
1: Teď?
0: Mhm.
1: Wow.
0: To zní tak příjemně, slyšeli jste to, přátelé? Tak si dáme Briana Adamsa a Somebody na Rock Radio.

0: Gaza je boží oko a 30 seconds to Mars na Rock Radio 20 minut po 7. Přátelé, mám tu pro vás při pátku jednu krásnou, upřímnou a vůbec neplacenou pozvánku na festák. Basin Fire Fest, festival, který se koná od středy 24. června do soboty 27. června ve Spáleném Poříčí. Je náš kamarádský festák, kterýmu děláme partnera tohohle festivalu a proto vás tam teďka srdečně zvu. Čekají vás WASP, Steel Panther, Na ty bych šel, Paradise Lost, Apokalyptika, Napalm Death a spousty dalších kapel. Pokud chcete vyrazit na tyhle ty velký jména, na trošku tvrdší kapely a užít si i trošku menší jména, ale spoustu muziky narvaný do 4 dnů, tak se podívejte na web festiáku basin.cz, psáno basin. .cz s měkkým i, takže tam nekoupíte žádný bazény, ale právě lupeny na Basin Firefest. Můžete si koupit lístky na všechny 4 dny, lístek pro jednoho na jednotlivý dny, studentský lístek, dětský lístek, lístek pro vašeho psa, nebo třeba dokonce párovej lístek, kdybyste chtěli vyzvednout i svoji starou jet společně a ona by měla hemzy, že ten lístek nemáte dohromady a že by to bylo hezčí. Takže v tom případě se můžete nakoupit i v tomhletom směru. Tak se mrkněte, basin.cz, Basin Firefest už 24. června startuje ve Spáleném Poříčí. No a my si teďka dáme chvíli pauzu od muziky a za chvíli se vrátíme. Chleba nám namaže Bruce Dickinson a jeho Tears of the Dragon, samozřejmě v akustické verzi.
1: Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Pomoc. Nemůžu dýchat.
3: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Stres.
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
8: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
9: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
14: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Bruce Dickinson na Rock Radio a Tears of the Dragon v 7 hodin a skoro 30 minut bez pár drobných. Zuzko, zprávy.
1: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minit, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
2: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
1: Rock Radio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Pražský vrchní soud dnes rozhodne, jestli odvolá soudkyni Halku Lacinovou z funkce předsedkyně okresního soudu v Litoměřicích. Její odvolání navrhla v kárném řízení šéfka krajského soudu v Ústí nad Labem Lenka Ceplová. Soudkyně podle ní opakovaně zasahovala Dachau, které neměla na starosti. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek večer odvolal noční údery na Irán, které oznámil jen o několik hodin dřív. Zdůvodnil to zásadním pokrokem v jednání a schválením klíčových bodů dohody mezi USA a Iránem všemi dotčenými stranami. Basketbalisté Nymburka zvítězili v pátém finále NBL doma nad Pardubicemi 92-71. Ujali se v sérii vedení 3-2 na zápasy a jediná výhra je dělí od zisku třetího titulu za sebou.
1: Rock Radio. Počasí.
3: Zpočátku dnes bude jasno až polojasno v západní polovině Čech a postupně i na ostatním území oblačno až zataženo. Na západě a postupně i jinde v Čechách bude místy občasný, většinou slabý déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 20.
1: Rock Radio. Doprava.
3: V Českých Budějovicích se bouralo na Husově třídě. V Sokolově se řeší nehoda 4 osobáků na ulici Karla Havlíčka Borovského a pozor taky v Ivanovicích na Hané, tam se bouralo na ulici Osvoboditelů.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
4: Nejsem zklamanej, ani zrazenej, jenom mám chuť zůstat aspoň chvíli sám. Nejsem zklamanej, ani zraněnej, ale nechci žádný hry už s nikým hrát. Dneska jsem už

0: Jedete na vlnách Rock Rádia pátečního rokovýho rozjezdu v 7 hodin a 36 minut s kapelou Harley. Song Nejsem zklamanej. Já zklamanej nejsem, ale spoustu z vás teďka zklameme, aspoň ty, co jste nám psali o lupeny na Vesuv Fest, protože je můžeme rozdat jenom jednomu šťastlivci z vás, kterýmu teda naopak, doufejme, uděláme radost. Ten šťastlivec už je vybraný. My mu teď jdeme volat, takže mobily do ručky.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
10: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
9: Kazbet? A v čem jsou jiný?
10: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
9: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
8: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
11: Slyšíš to? Tady cestou na Sněžku můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
12: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
13: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
14: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
15: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
0: Rock Radio. Zbývají 4 minuty do 7:45 a taky zbývají poslední 4 lístky na Vesuv Fest na 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic, kam tímto posíláme Kateřinu nebo Káťu z Balchova. Dobré ráno přejeme.
16: Krásné ráno.
17: Dobré ráno.
0: Tak prosím tě, veliká gratulace, 4 lupeny, Vesuv Fest, co ty na to?
16: Paráda, mám velikou radost.
0: Vyloženě si už...
16: nečekala.
0: Vyloženě zníč nadšeně. Ty jsi někde v práci, rušíme tě.
16: No, nakupujeme.
0: Nakupujete, no tak to je dobrý, tak to tě nerušíme. Prosím tě, ty jsi nám psala, že už na Vesuv Fest, že jsi tam byla, že tam jezdíte každý rok pravidelně s manželem, takže se nebudu ptát, kdo bude ten jeden z těch lístků, protože to je jasný, no, ale kdo budou ty další dva?
16: No, jeden určitě tatínkovi a druhý kamarádům.
0: Hmm, vy to máte takhle hezky rozdělení a tatínek je rocker.
16: No tak to je pořádný rocker.
0: Takže ten tě dovedl k muzice a vychoval.
16: No samozřejmě, už od malička.
17: A prosím tě, Honza nám tady říkal mimo éter, že dřív Vesufest byl festival malých pivovarů. Byla jsi na tomhletom festiáku, kdy to bylo hlavně o tom pivu?
16: Jasně, byla, tak ty piva tam jsou doteďka, že jo, takže obcházíme a koštujeme.
17: No koštujete, to se mi líbí.
0: Kdybys nevěděla, komu ten čtvrtý lístek, tady Zuzka se hlásí.
16: Klidně.
17: Okuštovala něco.
0: A navíc Zuzka má asi 30 kilo, takže byste jí pak klidně mohli tahat na zádech. Takže
16: a to šlo.
0: No a prosím tě, ještě se zeptám jenom na jednu věc. Já jsem koukal, ty tam máš nějaký svatební fotky, takže s manželem spolu nejste úplně zas tak jako dlouho.
16: No právě to 12. července bude rok, takže to takhle jako oslavíme.
0: No tak to je úplně ideální oslava. Já jsem koukal, že tvůj pán má krásný sestřih, podobný mýmu, takže je to veliký sympaťák.
16: To bude mít radost.
0: Takže ho prosím tě moc pozdravuj, tak ještě jednou gratulujeme k lístkům a taky samozřejmě k ročnímu výročí svatby. Moc si to, Káťo, užijte, klidně nám pak pošlete nějaký fotky nebo videa, kde jste si dali jaký piva. No a zase se někdy ozvi, budeme rádi.
16: Určitě taky, děkuji moc.
0: Krásný ráno.
17: Tak užijte si to, ahoj.
16: Ahoj.
0: Ahoj.
18: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
0: Pokud jste nevyhráli, nesmutněte, i tak si můžete na webu vesuf.cz koupit lístky. It's my life, to je můj život.

0: Ať už vás chytá jakákoliv nostalgie, tak teď vás chytala Tania se svou nejskou novinkou Nostalgie v 7 hodin a 49 minut, kde jinde než na Rock Rádiu. Máme pátek, takhle před osmičkou, pojďme se mrknout, jestli ještě žije Marcel.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Máme si svými kamarády jednoho skvělého zvukaře a muzikanta, Kuba se jmenuje, ten si ke konci loňského roku udělal dlouho vysněný řidičák na velkou motorku, ještě jsem mu pomáhal s výběrem nové kombinézy. O to větší překvapení pro mě bylo, když jsem s ním zhruba před 14 dní něco točil a on se mě dotázal, zda nevím o někom, kdo by tu jeho kombu koupil, že s motorkou končí, letos přijezdil 3 měsíce a získal pocit, že není motorkář, ale štvaná zvěř. Prostě necítí se bezpečně. A prý si nemůže dovolit někde dolámat ruce, kterého žijí. Nejhorší ovšem na tom je, že policejní statistiky udávají za pravdu. Za prvních 5 měsíců roku u nás zemřelo 24, šílené číslo, 24 motorkářů. A to kvůli rychlosti, nebezpečnému předjíždění nebo nezvládnutí řízení. Ovšem pozor, hned 40% motorkářů havarovalo proto, že je nějakým způsobem sundali řidiči aut, hlavně kvůli nesprávnému odbočování nebo nedání přednosti. Pravdou prostě je, že agresivita nejen na silnicích neskutečně roste a nemá cenu řešit, jestli za to můžou ti anebo oni. Je prostě všude a tak se logicky nevyhýbá ani silnici. Ne, nejsem strejda, co jezdí po každé podle předpisu, ale zkuste zpomalit, hlavně v hlavě a hlavně proto, abyste se nepřidali k těm 1668 motorkářům, jejich životy vyhasly na motorkách za posledních 20 let. Tak o víkendu, kolama dolů.
1: Rock Radio, Motokeci.

0: Joe Cocker na Rock Rádiu a jeho Unchain My Heart, rozvaž moje srdce od řetězů. Za minutku bude 8 hodin ráno, takže krátce po 8 nás čekají další zprávy se Zuzkou. Všechny lístky na Vesuv Fest jsme rozdali, takže v 8:30 výzva pro pandu, no a pak se rozejdeme k našim domovům, nebo aspoň my.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
6: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Zprávy. Hezké ráno, máme minutu po 8 a jsou tu další zprávy. Sněmovna ve čtvrtek propustila do třetího čtení novelu stavebního zákona od zástupců vládní koalice. Má především zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Poslanci k ní ve druhém čtení předložili asi 130 samostatných pozměňovacích návrhů. Druhé čtení začalo ve středu 27. května a trvalo téměř 13 hodin. Ve všech členských státech Evropské unie začal platit migrační a azylový pakt přijatý v květnu 2024. Podle Evropské komise má přinést silnou ochranu vnějších hranic, spravedlivá a pevná azylová pravidla a rovnováhu mezi solidaritou a odpovědností. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek oznámil, že se viceprezident J.D. Vance o víkendu zúčastní podpisu dohody s Íránem v Evropě. Mluvčí iránského ministerstva zahraničí posléze prohlásil, že Írán ještě nepřijal konečné rozhodnutí o dohodě s USA a informace o brzkém podpisu jsou spekulace. Čeští fotbalisté neudrželi náskok a do mistrovství světa v Americe stoupili porážkou 1-2 s Koreou. Svěřence trenéra Miroslava Koupka poslal v utkání skupiny A v Guadalajaře po necelé hodině hry do vedení kapitán Ladislav Krejčí. Nakonec ale Jihokorejci zápas otočili. Rock Radio. Počasí. Zpočátku dnes bude jasno až polojasno, v západní polovině Čech a postupně i na ostatním území oblačno až zataženo. Na západě a postupně i jinde v Čechách bude místy občasný, většinou slabý déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů.
1: A já tu máme dnešní speciální páteční lidovou pranostiku. Svatá Tonička mívá uplakaná víčka.
2: No, bude lejt, to říkám.
1: No mě by zajímalo, jestli jsou tam ty víčka přidělaný, jako podle nařízení EU, nebo jestli se dají sundat, to nevím.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V Praze opatrně na Patočkově ulici, kde se srazily dva osobánky, dvě auta v sobě jsou taky na pražském okruhu ve směru Ruzině D7 na 28,5 kilometru. Stále se řeší velká nehoda v Sokolově na ulici Karla Havlíčka Borovského, kde se srazily čtyři osobánky a je tam kvůli tomu zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. A stále si dejte pozor taky v Českých Budějovicích, kde se boural na Husově třídě.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci! Co nejmín produktivní pátek, ať můžete jít brzy domů, vám přeje Honza.
2: A Zuzka.
1: 4 minuty po 8, dneska v pátek 12. června. Všechno důležitý máme za sebou, po 8:30 výzva pro pandu, ještě nějaká veselá muzika. Taky budeme volat našemu šťastlivci, který od nás dostane 10 lupenů na Rock In na sobotu do Moravského Krumlova. Taky zavoláme ještě jednomu člověku a pak se v 9 pokojně rozejdeme a pustíme sem Kamila. Takže pěkný ráno s Cure a songem Friday, I'm in love. V pátek jsem zabouchnutej až po uši.

0: Megadeth, Anarchy in the UK na Rock Rádiu v 8 hodin 12 minut a my tu teďka, přátelé, máme naprosto speciální zelenou vlnu z D1. Dobré ráno, Anabel.
1: Ahoj.
2: Dobré krásné ráno.
0: My tě zdravíme, čumáku, no tak co, jaká je cesta?
2: Hele, zatím krásná, čověče, překvapivě ani mi neukazovala navigace 4 hodiny, ale jenom 3,5, což mi vynahradilo moji půl hodinu, kterou jsem strávila navíc děláním svého obličeje, který rád vypadal jako starý zmuklanej zhnilej pomeranč, který zapadl za ledničku, takže je to krásný.
0: A ty jsi z tý spod ledničky teda vzala a udělala si s ní krásný avokádo.
2: Přesně, já jsem ho napřela lakem na nechty, zakonzervovala a zrecyklovala. Vypadám místo na 60, vypadám na svých 40, takže je to dobrý.
0: Takže dnešní fanoušci Rockinu v Ostravě se mají na co těšit, budeš tam zářit víc než kapely večer.
2: No to nevím, jako mám ještě 4 hodiny na to, aby mi trošku ten ksicht odpuchl, tak uvidíme, jak to dopadne, až jdu do Ostravy.
0: No a prosím tě...
2: Předem říkám fanouškům, ať mi nestrkají jazyk do pusy a tak, že opravdu jsem velmi nemocná, takže držte si odstup jako za covidu zhruba tak na 2 tyče.
0: Počkej, prosím tě, to se na Rockinech děje, že ti fanoušci po fotce nebo na fotce strkají jazyk do pusy?
2: To ne, ale jsou občas hodně kontaktní.
0: No, ale mně se tohle to docela líbí, tenhle nápad. Pojďme vyzvat lidi, co jdou dneska a zítra na Rockin.
2: Ne, určitě ne, prosím, tohle to rozhodně ne. Znáš mě, že trošku přeháním, ale jako myslím tím, že jsem opravdu nemocná, takže jsem ráda, že jsem vůbec vstala, že jsem na cestě a že žiju. Když teď se na mě lepí tady nějaký šílenec bavoráku, pane bože.
0: No tak, jako vejtru
2: bezky. A jedu more!
0: Hele, tak to kromě toho teda, že bude velká show na pódiu, tak i během tvojí moderace budou třeba výjíždět horolezecký lana nebo podobné věci z nosu, ne? Tak to se máme na co těšit.
2: Ježiši Kriste, já jsem si vzala otrivin, tak snad ne. Mám ho v kabelce, takže doufám, že k ničemu takovému docházet nebude.
0: Hele, bude se dneska nebo zítra dít v Ostravě nebo v Moravském Krumlově něco naprosto speciálního, na co se posluchači můžou těšit?
2: Přemýšlím. No ne, budou tam pouze skvělé výkony kapel a můj chabý výkon na pódiu.
1: To zní skvěle.
0: Takže ty kapely to aspoň vyrovnají.
2: Ne, já do toho dám všechno jako vždy. Samozřejmě prostě i přes indispozici za sebe vydám maximum, takže bude to skvělé. To tam dělá humor, blbej, jako vždycky.
0: No tak naše milá kolegynko Anabelko, jeď opatrně, užij si dnešní a zítřejší Rockin. Všechny fanoušky, kteří ještě třeba nemají koupený lístky, tak tímto pozýváme, ať se na to těšej, no a ty nám samozřejmě dávej vědět to storíčko, jak to tam vypadá, ať máte hezký počasí a tak.
2: Samozřejmě, no hele, ukazovalo mi to, že denní maxima v Ostravě jsou 20 stupňů, takže jako mrznout nebudem asi, což je fajn a zároveň se nebudeme pít. Což je taky fajn za mě, takže se moc těším na všechny naše fanoušky, to v podstatě neskapu na chřipku.
0: Tak my posíláme, neznal jsem, ale RIP a máš od nás teďka Limetal na tenkém ledě, to se ti bude líbit.
2: To je krásný, tak já se vás budu naladit tady v autě, miláčky, a chybíte mi.
0: Ty nám taky, tak pa.
1: Tak šťastnou cestu.
2: Díky, pa.

0: Máme 8 hodin a 21 minut, tohle byly Good Charlost, I Just Won't Live. A my se teďka pojďme podívat na nějaký český kapely, protože ty brázdějí s putovním festivalem Rock in Českou republiku. Před chvílí jsme slyšeli Anabel, která jede dneska do Ostravy a zítra do Moravského Krumlova, kde bude celý i náš tým. A kromě nich všech tam bude i Patrik Schvalovic se svou partou. Dobrý ráno přejeme.
1: Hezký ráno.
2: Zdravím vás.
0: Nazdár, prosím tě, zdravíme do Chvalovic a moc gratulujeme, získal si lupeny na Moravský Krumlov. Kde jsou Chvalovice, jak to máte, ale kokucí?
2: 20 kilometrů.
0: 20 kilometrů, no tak to je kousek, to je dobrý.
2: Je, to je za rohem.
0: A prosím tě, vysvětli nám, co to je za partu. Já jsem koukal, to je parta kluků starý, mladý, takový zajímavý mix.
2: No, to je prostě parta od nás vesnice, no. Fotbalisti, fanouškové.
0: Vy spolu chodíte pařit, chlastat, hrát fotbal a na koncerty.
2: Všechno.
0: Všechno. Takže kromě toho fotbalu na tom rockinu všechno budete dělat.
2: Všechno. Budeme tam hlavně řádit.
1: A prosím tě, na jakou kapelu se těšíš nejvíc?
2: Horky, že slíže. Mm-hmm. Já na traktory.
0: Počkej, vy jste tam dva, kdo to řekl?
2: Nás je tady pobyt, no.
0: Ježiš, tak to zdravíme, kluci, vás všechny, zařvěte.
2: Nazdar, Dando.
0: Nazdar. Je to...
2: Vyříč Anabel, že jak včera říkal, že dostane hudlana, tak pořádnýho.
0: Ta bude ráda.
1: Ta bude nadšená úplně. Vyřídíme.
0: No, tak hele, určitě Anabel od nás samozřejmě pozdravujte, udělejte si s ní s celou partou ideálně fotku a můžete jí třeba, víš, jako takový, jaký zvednete nad hlavy nebo něco takového, ona bude ráda.
2: Záleží, kolik váží.
0: Hele, málo, já nevím, 150.
2: No, to bych chtěla slyšet. Šest chlapů to dáme.
0: Ona to naštěstí asi neposlouchá, takže mi vyhubuje, až se to v pondělí dozví. Nebo až jí to řeknete zítra.
2: Jasný. Akorát by to chtělo, abyste nám posilili trochu signál. Nechce tady nikde slyšet.
0: Hele, to bychom rádi, ale asi musíte do dabu, no. Někde ty místa jsou trošku slabší, ještě to my víme.
2: Jinak, jako bych super na rádio.
0: Děkujem.
2: To je úžasný.
0: Prosím tě, kucí, Patriku, tak si to moc užijte v sobotu, natočte se tam pořádně zapařte, propojte trika, pak nám klidně pošlete nějaký fota, jaký to bylo. Anabel od nás samozřejmě moc pozdravujte, vyfoďte se s ní, no a pařby zdar.
2: Díky, mějte se.
1: Užijte si to.
0: Ahoj.
3: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
0: No a klukům výhercům ještě za chvíli posíláme Guns N' Roses a Paradise City, protože takovej ráj, město v ráji, nebo rájový město, určitě Moravský Krumlov v sobotu na Rockinu bude.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Base in na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base in.cz.
3: Base in Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
11: Zase lítáš v oblacích.
12: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
11: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
13: firma na zážitky
12: CZ.
14: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
15: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.

0: Guns N' Roses, Paradise City na Rock Radio, 8:59. Mluvili jsme tu od rána o tom, že teďka celý stát a vlastně celá země koule žije mistrovstvím ve fotbale, tak se teďka na ní pojďme se Zuzkou podívat.
1: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Slušnej výkop na Rock Radio.
2: Čeští fotbalisté neudrželi náskoka do mistrovství světa v Americe, vstoupili porážkou 1-2 s Koreou. Svěřence trenéra Miroslava Koupka poslal v utkání skupiny A v Guadalajaře po necelé hodině hry do vedení kapitán Ladislav Krejčí. Nakonec ale jeho Korejci zápas otočili. Česká reprezentace se vrátila na mistrovství světa po 20 letech. Od rozdělení federace se představila jen v roce 2006 v Německu, kde nepostoupila ze skupiny. Národní tým dnes utrpěl porážku po 6 zápasech a v pátém duelu poprvé pod koučem Koupkem. V druhém zápase na turnaji se český celek utká ve čtvrtek v Atlantě s Jihoafrickou republikou, která na úvod podlehla Mexiku.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Radio. Doprava.
2: Na D1 opatrně ve směru na Ostravu na 337. kilometru se řeší nehoda. Na Pražském okruhu se bouralo ve směru Ruzyně D7 na 28,5 kilometru a stále se řeší nehoda 4 osobáků v Sokolově. Na ulici Karla Havlíčka Borovského je tam aktuálně zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Nickelback, How You Remind Me, jak mi to připomínáš, no to je úplně typický. To si včera neudělal, kdo nechal rozsvíceno v té lednici, tyhle, to je furt něco. Máme 8 hodin 38 minut, je pátek. Rock Radio,
1: výzva pro pandu. Takže Fanda nám napsal, že chce nějaký kotlíkářský country. A pak nám psal ještě Karel před další dobou, že by chtěl něco od jmenovce Karla Černocha.
0: No, já jsem tyhle ty dvě přání spojil do jednoho, udělal jsem z toho takovýho pejska s kočičkou, vybral jsem si od Karla Černocha song Víc než přítel, což je původně taková stará americká country klasika, dalo by se říct. Akorát teda výsledek je něco mezi americkým country a songem pro důchodce na šlágru, takže to bude naprosto ideální, na praskání žilek rockerům to určitě bude stačit. No a co se týče tématu, včera jsme se tu bavili o tom, že se pražský autobusy cítí jako trolejbusy, že se tak identifikují, že to teďka jezdí na autobusech jako reklama. Mně to přišlo vtipný, protože už se různý lidi různě jako vyjadřují na internetu, jako co se cítí, že se jako chlap cítí jako ženská jako chlap, že to je jako normálně i nějaká nemoc, porucha a tak dál, rozumím, chápu. Že se někdo cítí jako kus plotu nebo sanitka, to už chápu míň, tak si o tom dneska zapijem.
1: Tak jo, pojďme tak na jo. To. Rock Radio, výzva pro pandu.

0: Odezva pro pandu.
1: Krásný, chtěla bych být trolejbus. Úplně si mě načal.
2: Konečně po třech letech, co se známe, jsem tě načal.
1: No.
2: Je to hezký. Tak to my si to tady musíme ještě se Zuzkou probrat. Pokud vás něco napadne, co chcete sprznit příště, tak nám to napište, poštovní holuby nám to donesou. Výzva pro pandu zase bude na našich sociálních sítích, takže se těšte. Těšíme se samozřejmě na hejty, zvlášť na pana Jaroslava ze Zlína, ten tam napíše svůj originální hlášku jako každý týden, takže já si ho to pak pomrskám Karla. Za chvíli Arakaina Princess.
0: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.

Black Label Society na Rock Rádiu s peckou The Last Goodbye, poslední s Bohem, 7 minut před 9. A tak to přesně sedí, protože my se s váma, přátelé, loučíme. Zuzka vám dá ještě zprávy v 9 a pak se rozloučí taky. Rozejdeme se společně na víkend a uslyšíme se s váma zase v pondělí. Takže užijte si víkend, pokud možno hezký, uvidíme, jaký bude počasí, jak to vyjde. Pokud míříte na Rockiny do Ostravy nebo do Moravského Krumlova, tak tam pozdravujte kapele Anabel. Pokud míříte někam jinam, paříte třeba teď na Rock for People nebo na jiných festiácích, tak si je užijte taky. A v pondělích zase Páčko Sledáčko. Teď je ACDC tady a Hard as Rock si dáme tady na Rock Radio tady.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
4: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.

slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne, máme minutu po deváté, jsou tu další zprávy. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch prezidenta Petra Pavla seznámil s připravovanou legislativou ve zdravotnictví. Ta zavádí například povinné elektronické žádanky nebo vedení elektronické lékařské dokumentace. Řešili taky financování.

0: zdravotnictví. Shodli se na tom, že valorizace platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun je mimořádný krok, potřeba jsou ale systémové změny. Veterinární správa zjistila v prověřovaném útulku Bouchalka na Kladensku několik porušení zákonů. Na začátku června byl provozovatelce doručen protokol o kontrole a nyní plyne zákonná doba pro podání námitek. Do jejího skončení a případného vypořádání podaných námitek nebude veterinární správa sdělovat detaily. Jihokorejský soud dnes uložil bývalému prezidentovi Yoon Suk-yeolovi 30-letý trest za to, že vydal příkaz k dronové operaci nad severokorejskou metropolí Pchjongčangem s cílem zvýšit napětí z KLDR a vytvořit tak záminku k vyhlášení staného práva v prosinci 2024. Čeští volejbalisté se dnes v Jihlavě utkají ve třetím utkání Evropské ligy s Bosnou a Hercegovinou a budou hájit neporazitelnost v soutěži. V Horácké aréně se dnes začne hrát v 18 hodin.
1: Rock Radio, počasí.
0: V západní polovině Čech a postupně i na ostatním území bude oblačno až zataženo. Na západě a postupně jinde v Čechách bude místy občasný, většinou slabý déšť a později večer na západě srážky četnější. Na Moravě a ve Slezsku budou v severní polovině odpoledne přehánky jenom místy a ojedinělé. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 18 stupni Celsia. Na Moravě a ve Slezsku bude až 20.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 se stále řeší nehoda ve směru na Ostravu na 337. kilometru. Bouralo se taky na pražském okruhu ve směru Ruzyně D7 na 28,5. kilometru. A pozor taky v Karlových Varech, kde se srazily dva osobáky v západní ulici.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Rokový dopoledne startuje, děkujeme Zuzce za zprávy, ta je ráda, že to má všechno za sebou tento týden, jistě.
0: Miluju pátek.
3: Ty jsi říkala, že už asi 20 let stáváš takhle brzo ráno.
0: 10, no.
3: Ty se z toho zblázníš, až jednou takhle nebudeš muset stávat.
0: Já se na to hrozně těším.
3: Fakt?
0: Ale trošku se bojím, abych jako nestávala i tak, že to tělo už je na to nastavený.
3: Jo, a já myslel jako, že trochu se bojím, abych nestávala i tak, že mě bude budit dítě třeba nebo tak.
0: Víc. Jo, tak to mě nenapadlo, ale ty by si mě vdával, provdával.
3: No to ale... všichni, Honza taky, když se tady o tom bavíte furt.
0: To jo, no.
3: Je to takový Honza. Divný, víš?
0: Je to divný, jo, že nejsem žádná ještě. Já jsem už takhle docela v pohodě.
3: Jo, v pohodě, teď jo, já si dělám legraci. Tak jo, tak ti přejeme hezký víkend, Honza se dáme směje vzadu, no a my jdeme na rokový dopoledne, 4 minuty po 9. hodině, s vámi Kamil a pojďme si dát Volbeat.

0: Dali jsme si Iguano Apes na Rock Rádiu při rokovým dopoledni pátečním. Máme 9 hodin a 19 minut a dneska je 12. června a narozeniny 53. slaví Matěj Homola. Netřeba představovat, samozřejmě ústřední postavu kapely Vohnout, tak mu přejeme z Rock Rádia všechno nejlepší a samozřejmě hodně zdraví, štěstí a taky spoustu další skvělý muziky s kapelou Vohnout. Teď aktuálně samozřejmě je letní sezóna, takže můžete potkat na spoustě festivalů a užít si jejich skvělou show. My budeme pokračovat dál taky kapelu, která objíždí spoustu festů a kterou můžete slyšet kdekoliv a kdykoliv a hodně často, a to je kapela Valda Gang. A my si dáme za chvíli jejich Asi se mi stejská. Přidám taky Muse a můžete se těšit i na Def Leppard.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
8: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
11: firma na zážitky
10: CZ.
12: Potisk, potisk, dárky, byla byl, CZ.
13: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
14: A tava!
15: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
16: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.
1: V červnu do Kanady? No jasně, v sobotním rokovým referendu to není problém. O vaši přízeň se utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent a jejich albová Trojka z roku 2009. Dvojku mají Rush a jejich deska Signals z roku 1982. Pokud radši něco ostřejšího, můžete zvolit desku Angel Red z roku 1991 od divočáků Vojvod. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Tohle byly Def Leppard, který jsme si dali na Rock Rádiu něco málo po půl desátý. No a pokud jste poslouchali rokový rozjezd, tak už víte, že došlo k rozuzlení ohledně Moravského Krumlova a Rokinu, který tam zavítá v sobotu 13. A my jsme vám rozdávali lupeny pro celou partu. To znamená 10 lístků pro jednoho z vás, který nám pošle fotku s celou svojí partou, jak objíždíte festivaly a se kterou byste chtěli vyrazit právě do Moravského Krumlova na Rokin, kde zahrajou Kokot Minute, Alkohol, Horký Žeslíže, Dimitri Trautenberg a Traktor. No a poslal nám fotku Patrik z Chvalovic, že už s klukama dlouho nikde nebyli za kulturou, takže je to třeba napravit, takže jsme jim lístky rádi dali. Tak si to tam, pánové, užijte, stejně tak jako i náš slušný rockový tým, který tam přijede za vámi, včetně Anabel, která vás s festivalem provede. No a pořádně si to tam užijte. A příští týden už se můžete těšit zase na další lupeny, na další Rokin, který proběhne v Pardubicích.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a teď už pojďme na další muziku. Dáme si Daniela Landu, dáme si taky Parvolf anebo Smoky a podíváme se i na kulturní tipy, abyste věděli, kde se co bude dít o víkendu a kde můžete strávit příjemné chvilky za kulturou. Tak se na to počkejte už za chvíli.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevím, nic ti neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: Slušnej rok v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřební

někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na

0: jirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
8: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
9: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
8: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Rock Radio. Slušnej rok.
15: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
14: Rock Radio.
15: Rock je slušná muzika.
14: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.

Hezké dopoledne přeje David Račák. Novela stavebního zákona je ve třetím čtení. Pustili ji tam nakonec poslanci s tím, že ve druhém čtení předložili asi 130 samostatných pozměňovacích návrhů. To trvalo skoro 13 hodin. Nad všemi pozměňovacími návrhy ještě musí zasednout hospodářský výbor, aby je posoudil. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se odvolala proti rozhodnutí federálního soudu, které nařídilo odstranit jméno současného šéfa Bílého domu z názvu Kennedyho centra. Kennedyho centrum bylo otevřeno v roce 1971 jako památník prezidenta. No a hokejisté Caroliny zvítězili na domácím ledě nad Vegas 4-2 a ve finálové sérii NHL se ujali vedení 3-2.

0: Útočník Golden Knights Tomáš Hertl měl jednu asistenci. Hertl odehrál více než 13 minut a k jedné asistenci přidal i 3 střelecké pokusy.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude na východě zpočátku skoro jasno až polojasno, jinak ale zataženo a v Čechách během neobčasný slabý déšť. Teploty mezi 15 až 19 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Ještě pojďme v rychlosti kouknout na naše silnice, podíváme se do Prahy, Karlovarská ulice, nehoda dvou osobních aut a dodávky, komplikuje to tam průjezd, počítejte se zdržením, a Třebíč, ulici Hrotovická, tam je nehoda osobního a nákladního auta, jezdí se tam kyvadlově jedním jízdním pruhem, tak tam taky počítejte s omezením a se zdržením.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Rockový dopoledne.
2: 3 minuty po 10. hodině pokračuje Rockový dopoledne s datem 12. června. S vámi je Kamil Dráb a já vám přeju hezký den a taky hezký začátek víkendu, protože spousta z vás už má třeba jenom home office, nebo už jste to v práci zapíchli a těšíte se na víkend, na volno, který si užijete. Tak ať je u toho Rock Radio, ať se vám s námi líbí, doufám, že to tak bude, a pojďme si dát muziku. Proteus bude Battle Beast a na začátek Journey a Don't Stop Believin'.

0: Van Halen a Dreams, rok 1986, deska 51-50 a první album se Sammy Hagerem, který tady zazářil na téhletý desce, ale potom následně ty vztahy mezi ním a Eddie Van Halenem byly dost vyostřený, několikrát se vracel a odcházel, až nakonec to tedy definitivně zabalil. A i Michael Anthony, basák, který se podílel vlastně od začátku na tvorbě Van Halen, tak k tomu poslednímu reunionu, kde už právě zpíval potom David Lee Roth, tak přizvaný nebyl, protože jeho místo obsadil Wolfgang Van Halen, tedy syn Eddieho, který dneska má svoji vlastní kapelu Mammut. No a když se právě ptali Michaela Anthonyho na to, co si o tom myslí, tak se dalo očekávat, že třeba bude trošku zapšklej, že to začne schazovat, že to nejsou ty klasický Van Halen, že bez něj a tak dál, ale ne. Nestalo se. Naopak jeho odpověď spoustu lidí překvapila, protože řekl, nic si o tom nemyslím, je to jen mladý kluk a je to syn Eddieho. Tím je to daný a navíc hraje dobře. Takže takhle to komentoval, což je skvělý gesto od Michaela Anthonyho, který je v podstatě patřil do kapely Van Halen. No tak jsme si je připomněli a teď si pojďme dát Halloween. Dáme si Dr. Steen, dáme si taky Horký žeslíže anebo Architekty na Rock Rádiu.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes,
3: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjí mi koloběžku. Má mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
6: Děkuju.
3: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie tohoto města.
8: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.pragueboats.cz.
10: Už ví.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
13: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.

0: Ágoši. Rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Tak tohle byli ZZ Top, který jsme si dali na Rock Rádiu 10 hodin a 39 minut, alias 6 minut před 10:45. A já tady mám pro vás pozvánku, a to na týden v Letňáku, který proběhne v Českých Budějovicích, kde to mám rád, protože tam jsem doma. Tak vás tam zdravím všechny a vy, co si chcete užít ten příští týden, tak určitě budete mít důvod, protože moje dvě oblíbené kapely, moji kamarádi, tak zahrajou právě v Letňáku, tam to všichni známe, je to tam skvělý prostředí, parádní koncerty a právě 16.6. tam dorazí kapela Lucie a 17.6. hned tedy den potom Rybičky 48. No tak, co chcete víc? To bude paráda, já věřím, že spousta z vás Českých Budějovic a okolí si to tam užije a že vyrazíte na tyhle ty dvě skvělý kapely. Já bych rád taky teda, ale musel bych na otočku, protože zase hned musím vysílat v Praze druhý den, ale každopádně bych si to rád užil, i jsme se domlouvali s Robertem Kodymem, že bych mohl vyrazit na Luci, že mu mám dát vědět, tak uvidíme, třeba to klapne a nakonec se rozhodneme a vyrazíme tam, stejně tak jako na Rybičky, kluky bych taky rád viděl, ale vy je můžete vidět, takže vyražte do Českých Budějovic, týden Letňáku, příští týden, tedy konkrétně 16. a 17. června a zahrajou Lucie a Rybičky, bude to stát za to. My si dáme za chvíli vytacit, dáme si taky Darkness anebo Soul Asylum a pomalu se blížíme k 11. hodině, což znamená, že nás čeká poslední elektrický oběd v tomto týdnu, kde si muziku budete diktovat vy.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky. CZ.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
12: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.

0: Ploty dobrý? Praha Běchovice. Ploty dobrý? CZ. Ploty dobrý? Všechno dobrý.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Tahické léto a Popolspráva už je tady.
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
12: Relax, drinky, animace.
13: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
14: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Akopalospráva, tahické léto. Zábava na celý den. Více na akopalos.cz.
15: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
16: Rock Radio. I FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Houbařská sezóna se rozjíždí, to potvrzuje i mapa pravděpodobnosti růstu hub, kterou denně aktualizuje Český hydrometeorologický ústav. Zatím je pravděpodobnost největší v příhraničních horách, úspěšní ale můžete být i v jižnější části Brd nebo na Karlovarsku. Psi musí být v Česku už několik let povinně čipovaní, údaje o nich se ale dosud zaznamenávaly do několika různých databází. Od července se to změní. Komora veterinárních lékařů spustí centrální evidenci psů, do které budou muset své čtyřnohé maslíčky nechat zapsat všichni chovatelé. No a čeští volejbalisté se dnes v Jihlavě utkají ve třetím utkání Evropské ligy s Bosnou a Hercegovinou a budou hájit neporazitelnost v soutěži. Budou mít přitom už k dispozici nahrávače Luboše Bartůníka, který na prvním miniturnaji před týdnem v Maďarsku chyběl kvůli narození potomka.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak zkoukneme počasí. Dneska na východě zpočátku skoro jasno až polojasno, ale jinak zataženo a v Čechách během dne potom občasný slabý déšť a teploty mezi 15 až 19 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Tak pojďme zkouknout ještě silnice, jak nám to jezdí aktuálně. Pojďme do Tábora v ulici Týnská. Počítejte s nehodou dvou osobních aut, která tam komplikuje průjezd. Očekávejte i malý zdržení. Vemu vás i do Prahy, protože v ulici Černokostelecká se řeší nehoda dvou osobních aut, která tam taky překáží provozu a počítejte s omezením a taky zdržením v tomhle úseku. Tak v pořádku dojďte a šťastnou cestu.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Elektrický oběd.
2: No a my tady máme poslední elektrický oběd v tomto týdnu, tedy páteční, kdy si mezi 11. a 12. hodinou vybíráte muziku, která vám udělá radost a která vám třeba dá i na okamžik odpočinout od práce, od těch všedních záležitostí, které vás potkávají. Je to takový předěl, anebo případně třeba i k obědu, k tomu standardnímu si můžete nechat zahrát. Hele, je to na vás, fantazii se meze nekladou, samozřejmě pokud to bude v našich možnostech, tak vám vaši oblíbenou píseň zahrajeme. To je taky druhá věc. Můžete si

psát na náš Facebook do zpráv anebo na e-mail obed@rokoviradio.cz. No a my to pojďme pro dnešek odstartovat a já jsem vám vybral píseň od Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Tak to je skladba, která zazní teď, no a pak už to necháme ryze jenom a jenom na vás.

Green Day nám otevřeli dnešní elektrický oběd a teď už pojďme na vaše přání. A první přání bude k svátku, a to ode mě a taky od mojí přítelkyně Šáry, protože dneska slaví Antonie a tak se jmenuje její maminka, která je naprosto skvělá a my to víme. Takže přejeme všechno nej, hodně zdraví, lásky a štěstí a posíláme pozdrav do Holešova na Zlínsku. No a píseň, kterou jsme vybrali, je od Deep Purple, kterou v našich kotlinách proslavil mimo jiné i Jirka Schillinger jakožto Šípkovou Růženku, ale my si dáme originál. Tak ještě jednou všechno nejlepší ode mě a od Šáry. A tady jsou Purplové.

Marianne Faithfull, tedy dá se říct ex-partnerka Micka Jaggera, to je jasný, ze 60. let, inspirativní hodně pro kapelu Rolling Stones, zapříčinila spoustu věcí, které se v kapele staly, nemyslím negativní, jako třeba Yoko Ono, i když to už je taky létry protřený a taky už bych řekl, že Bůh ví, jak to nakonec bylo, ale spíš pozitivně, protože byla velkou inspirací Micku Jaggerovi. No a teď si zaspívala s Metallicou na jejich The Memory Remains, skladbě z roku 1997 z alba Reload, druhá položka na této desce. A to chtěl slyšet Standa, který si napsal, tak jsem rád přání splnil. Další píseň je od Carlose, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Trávu od Harleje a píše tady k hodině češtiny. Moc díky a zdraví rocker z Českých Budějovic.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Base na otočku. Je do vyní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base.cz.
0: Base and Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matracezahubičku.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
7: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
8: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Krásná pohodovka od Genesis, Jesus He Knows Me, je píseň z roku 1991 z alba I Can Dance, pokud byste ji hledali a tuhletu muziku si přála slyšet. Světlana, která napsala, že by chtěla právě tuhletu pozitivní skladbu do toho dnešního pochmurného dne a že má před sebou ještě hodně práce. Tak Genesis umí rozveselit, tohle je fakt parádní píseň. Povedla se. Jdeme na další přání. Ahoj, zahraj prosím Pearl Jam Black pro všechny, co poslouchají. Děkuji, Kuba ze Zlína. Tak jdeme zase trošku spíš teď obráceně na druhou stranu spektra, protože nás čeká ponurá muzika. Black a Pearl Jam.

Kysáci, Crazy Crazy Nights, píseň, která zazněla v dnešním elektrickém obědě díky Vencovi. Ten si napsal o tuhletu skladbu, aby mu to rychleji utíkalo v práci. Další přání zní takto: prosím o zahrání písně Sraž nás na kolena od Škvorů pro mého manžela Honzu, s kterým máme našeho malého 6letého oslavence Honzíka. Tuhle píseň malý zbožňuje. Pěkný den i vám do rádia. Díky. Tak jdeme si dát Škvor a Sraž nás na kolena.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenirkarna.cz.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragboat.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
8: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
9: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
10: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
11: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.

Tak to byl Linkin Park na Rock Rádiu, který jsme si dali v elektrickém obědě a samozřejmě muzika podle vašich chutí a přání. Tuhle skladbu zařídila Dana. Další přání zní takto, prosím, zahrajte mé životní lásce k výjimečnému dni od Radima, Superhero od Aleše Brichty. Moc děkuji a další přání to bude hned poté. Zdáme si Kissin' Dynamite, protože tady napsala, ještě nevím, to se dozvíme. Ahoj, zdravíme do Rock Rádia a prosím o zahrát nějaké písničky od podlahy pro SDH Sedlice u Domažlic, chystáme na zítra memoriál, je Tomandla a zatím nám počasí moc nepřeje. Díky, Pavča. Tak od podlahy je skladba DNA, kterou si dáme hned posléze. No a já se s vámi loučím, protože za mě je to dneska všechno. Elektrický oběd už jde do finále, byť už tam toho nenarvem. No a dneska se na vás v rokovým vorazu výjimečně těší Kuba, ten už tady sedí nedočkavě, tak si to s ním užijte stejně tak jako celý víkend. Mějte se hezky a Kamil vám přeje hezký pátek.

0: očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák. V prvním čtvrtletí letošního roku počet obyvatel České republiky klesl asi o 19 800 na 10,896 milionů. Oznámil to dnes Český statistický úřad. Lidí v zemi ubylo stěhováním i kvůli převaze počtu zemřelých nad narozenými. Porodnost podle úřadu setrvale klesá pátým rokem po sobě. Máte platné doklady? Raději si zkontrolujte řidičáky. Stovkám tisíc řidičů totiž letos končí jejich platnost. K jeho výměně můžete využít portál dopravy nebo jakýkoliv úřad s rozšířenou působností. Žádat lze až 90 dní před vypršením platnosti, a to zdarma. No a bývalý velitel ochranné služby policie České republiky Jiří Komorous bude mít na starost bezpečnost na stadionu pražské fotbalové Slávie. Potvrdili to zástupci klubu. Vršovický klub po nedohraném derby v sobotu 9. května se Spartou čelil kritice za nezvládnutou bezpečnost při zápasu.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska máme průměrně něco kolem 16 stupňů, hlavně oblačno, to hlavně v Čechách, protože tady máme dokonce i nějaký přehánky, který během odpoledních a večerních hodin přejdou taky na Moravu. Tam bude rozhodně tepleji než v Čechách, kolem 18 až 19 stupňů, ale rozhodně celý večer tam rozhodně hrozí nějaký přehánky. Přes noc se teplota ochladí asi na 7 stupňů a zítra by mělo pršet hlavně na Moravě a v Čechách na severu a taky severozápadě. Každopádně zítra můžeme počítat s teplejším a teplotama někde kolem 21 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Dejte si pozor, v Ostravě na Škrobálkově ulici v části Kunčičky vznikl požár a právě kvůli tomu je tam teď komplikovanější průjezd. Dávejte si na to pozor a ideálně to radši obějte jinudy. Na silnici 420, která vede z Hustopečí směrem na

0: Nové Mlýny, tak tam bourala dodávka s osobním autem. I tam projíždějte opatrně. A v Praze na Novovysočanské ulici u světelné křižovatky se spojovací, tak tam srazilo osobní auto chodce. Na místě se to ještě řeší, takže s tím počítejte.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rock Radio. Rockovej voraz.
0: Rokovej voraz právě teď začíná, máme 12 hodin a skoro 4 minuty k tomu. Právě teď byste normálně slyšeli Dana, ale to víte, je festivalová sezóna a my jako moderátoři Rock Rádia potřebujeme ty akce zažít takzvaně na vlastní kůži, takže Dan si to tam jel pěkně užít a podá nám z toho samozřejmě příští týden nějaký report. No a my si tady ten rokovej voraz zvládneme, věřím úplně stejně, jako kdyby tady nebyl. No a doufám, že nám k tomu pomůže i tato roková muzika, kterou tady pro vás mám připravenou. Dáme si Spin Doctors a jejich Two Princes, bude taky Mick Jagger v kombinaci s Lennym Krevicem, tyhle dva už za chvilku, teď Tři sestry a Mexiko jako taková příprava na další fotbalový zápas, který nás čeká za vlastně za 2 týdny, no ale teď už Beast in Black a jejich Die by the Blade, rokovej voraz.

0: Newyorská kapela Spin Doctors právě teďka dohrává pecku, která se jmenuje Two Princes, je to z roku 1991. No a jestli vás někdy zajímalo, co se tam vlastně zpívá, o čem to je, co to je vlastně jako za věc, o co tam jde, no tak jmenuje se to Two Princes, dva princové, a je to vlastně všechno o tom, že ten, kdo to zpívá, což je Chris Baron, frontman právě kapely Spin Doctors, tak on říká, hele, máš tady teďka dva prince, jo, mluví k nějaký jako kdyby princezně, uchází se o ní samozřejmě. No a teďka říká, je tady jeden princ, který ti koupí úplně všechno, koupí ti prostě vzdušní zámky, tady budeš mít tohle všechno. No a tady je druhý princ, ten je chudej, ale zase tě má rád. Když si vemeš tady toho, tvůj tatínek bude moc rád a bude prostě na tebe hodnej, ale budeš mít takový smutný život. Když si vezmeš mě, tak budeš sice chudá, ale zase budeš mít hodně lásky. No ale zase s tebou tvůj táta nebude mluvit. No prostě taková situace, kterou možná spousta z nás taky zažila v životě, ať už jsme nebo nejsme princové, ucházíme se o princeznu a nebo o holku odvedle. Prostě to je takový příběh starý jako život sám. Ale víte co, ono tohleto téma se v písničkách objevuje samozřejmě hrozně často, ať už v rockových nebo jakýchkoliv jiných. Protože hele, teď nás čeká třeba Bitch od Meredith Brooks. Tam nevím, jestli to téma je podobný. Bude taky Burden of Being Wonderful, což je v podstatě ta zátěž toho být skvělý. Jo, jak je těžký někdy být úžasný, to určitě vy všichni znáte. Každopádně zná to taky Steel Panther, ty nám o tom za chvíli něco řeknou. No ale Krucipisk, tak ty to vlastně celý shrnuli ještě takovým jednodušším heslem, který podle mě vlastně vyjadřuje úplně všechno. Láska je...
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Atención, señoras y señores!
12: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
11: Un, dos, tres!
12: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
11: La Tropical!
12: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
11: Awarashar!
13: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
14: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
13: Kazbet? A v čem jsou jiný?
14: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
13: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
15: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
16: Hej vy? Ano, vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minute, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Meredith Brooks se svojí Bitch právě teďka dohrává na vlnách Rock Rádia a máme 12 hodin 35 minut k tomu. No a zítra už se koná Rock in Moravský Krumlov. Uvidíte tam kapely jako Dimitri, Kokot Minute, Alkohol, Trautenberg, Horký že slíženo a samozřejmě taky Traktor, který letos jinde než na Rockinech nehraje. No a my jsme samozřejmě rozdávali i tenhle týden 10 lístků na tuhletu akci, protože když vy jste posílali vaše rockový party, tak my jsme se opravdu moc potěšili, že vlastně existuje tolik krásných skupin, který spolu takhle udržují skvělý vztahy a krásně spolu chodíte prostě na akce. No ale prostě tenhle týden mohl ty lístky získat jenom jeden člověk a tím je právě Patrik z Chvalovic. No a on totiž psal, že s klukama už dlouho nebyli nikde za kulturou a tak je potřeba to napravit. My s tím rozhodně souhlasíme, takže kluci, užijte si Moravský Krumlov, děje se to už zítra. Když se podíváte na tu fotku, mě tam teda zaujala jedna věc, tu fotku uvidíte totiž na Facebooku, která nakonec teda zvítězila. Tak ať počítám, jak počítám, jeden nám tady přebývá, jak by řekl klasik, protože na fotce vidím 11 lidí, my rozdáváme 10 lístků, ale věříme, že kamarádi si to spolu nějak vyřídějí. Každopádně, my jsme taky všichni kamarádi, takže my si to tady všichni taky vyřídíme. Vy se určitě nezlobíte, že jste tenhle ten týden zrovna třeba neměli takový štěstí, ale rozhodně nezoufáte, protože příští týden na Rokiny rozdáváme zase a to do Pardubic.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: Dáme si teďka víc než půl hodiny po polední další nášup rockový muziky. Bude Red Hot Chili Peppers, budou Pearl Jam a jejich Alive. Se Sabatonem se podíváme až do Shirojami. No, to jsem řekl, kdyby to bylo nějaký město, já vlastně ani nevím, co to je. Každopádně to, co se nám nebude plést, je Marie a jejich Lucie. Lucie a jejich Marie.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: E-kondomy.cz. Pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
6: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
2: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. 44-letá žena v Bílině podle policie o víkendu slovně a fyzicky napadla ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou. Policie vyloučila politický motiv. Konflikt se obešel bez zranění, uvedla dnes policie na síti X. Mrázová byla dříve v Bílině starostkou. Ceny ropy začaly výrazně klesat poté, co americký prezident Donald Trump odvolal ohlášené další údery na Irán. Trump zároveň tvrdí, že bude brzy oznámeno datum a místo podepsání mírové dohody. Barel severomořské ropy Brent se dostal pod $90. Čeští fotbalisté neudrželi náskok a do mistrovství světa v Americe vstoupili porážkou 1-2 s Koreou. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka poslal v utkání skupiny A v Guadalajáře po necelé hodině hry do vedení kapitán Ladislav Krejčí. Korejci pak dvěma brankami zápas otočili.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska máme zamračeno s teplotama někde kolem 16 stupňů. V Čechách určitě přes den můžeme počítat s občasnýma přehánkama, které se během pozdějších odpoledních a taky večerních hodin budou přesouvat nad Moravu. Takže určitě večer počítejte s tím, že na Moravě sprchne, ale zase tam přes den je trošku tepleji, tam je kolem 18-19 stupňů. V noci teploty klesnou asi na 7 stupňů a zítra nás čeká trošku teplejší den. Bude to v průměru kolem 21. Pršet by mělo hlavně podél hranic na severozápadě a taky severu Čech, no a taky po celý Moravě.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Kdo jdete na Pražském okruhu směrem od Ruzině na Modletice, tak dávejte pozor u 22. kilometru, což je za nájezdem z D5. Tam totiž bourali dva osobáky, takže určitě to bude komplikovat průjezd. V Liberci, tak tam je to Švermova ulice, tam je vlastně to v místě, kde se podjíždí silnice 35. Tam taky bourali dva osobáky, takže i tam velmi spozorněte. A na D10, tak tam se projíždí komplikovaně kolem 3. kilometru hned za Prahou ve směru na Turnov, protože tam leží ve vozovce kovový předmět, takže radši tam ještě zpomalte, než to na té dálnici pustíte.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Rock Radio. Rockovej Voraz.
2: Rockovej Voraz pokračuje i zhruba 2 minuty po 13. hodině. Dneska s Kubou Vaňasem z odpoledního vysílání. Dan si užívá festák, doufám, že si ho hlavně užívá, protože to počasí je takový všelijaký. Zrovna jsem si říkal, že tolik akcí se vlastně plánuje na červen, protože se počítá s tím, že už bude hezký počasí, ale ono prostě pak do tohoto počasí trošku hodí vidle. Naštěstí ale rockeři nejsou z cukru a jen tak něco je samozřejmě nesloží. My si pokecáme nejenom o rockové muzice, ale taky o fotbalovém turnaji, který se teďka hraje. O tom určitě budeme mluvit, protože to nás všechny zajímá, každopádně teď už ale další rocková muzika. Máme si Hole a jejich pecku Malibu, budou taky Rybičky 48, protože my ještě rozhodně nejsme starý. Theory of a Dead Man už za chvilku, ale teď se rozjíždějí Škorpioni a jejich Big City Nights.

0: Do Malibu jsme se podívali s kapelou Hole, kde Courtney Love, bývalá manželka Kurta Cobaina, právě drží nejenom zpěv, ale myslím si, že i kytaru. Tak tohle to je pecka z roku 98, která teď dohrála na Rock Rádiu, a já jsem si říkal, že bychom si teďka zkusili vlastně naplnit nebo spíš vyléčit takzvaný FOMO. Jestli nevíte, co je FOMO, je to takzvaně Fear of Missing Out, to znamená, je to strach z toho, že o něco přijdete. No a pokud právě tenhle pocit cítíte ve vztahu k festivalu Rock for People, tak se aspoň pojďte o tom povídat. Hele, tak první den, který byl vlastně ve středu, tak to prej hrozně propršelo, hrozila nějaká bouřka, nakonec teda nepřišla, takže to nebylo tak hrozný, takže ty upozornění organizátorů, že si mají lidi zajistit svoje stany, nakonec nebyly zas tak úplně potřeba, ale kdo se říká, nebo jak se říká, kdo je připraven, není překvapen. Každopádně bylo to doslova prej z bláta do louže, takže bylo občas těžký se pohybovat v areálu. No, každopádně jdeme se pobavit o nějakých kapelách, taky třeba Baby Metal, to je kapela, kterou tady hrajeme na Rock Rádiu poměrně často. Mě to hrozně baví, můj takový jako oblíbený objev z poslední doby, tak na ty jediný snad svítilo sluníčko, což ale prej není zase tak úplně super, nebo oni z toho neměli takovou radost, protože hráli odpoledne a mají takový docela kostýmy, ve kterých je vedro, a teď jim do toho svítilo sluníčko, takže byli takový prej docela upocený, ale ono to k tomu prostě patří. Já si myslím, že na tom rozhodně není nic špatného. No hele, Papa Roach, tak to je festivalová klasika, která nesmí chybět snad na žádném ročníku. I letos to tam samozřejmě rozjeli a svědky nebo dosvědčit o tom můžou samozřejmě i spousta fanoušků, kteří zaplnili opravdu celou plochu u hlavní stage, takže určitě si to užili. No a Limp Bizkit, to si myslím, že není potřeba vůbec mluvit, samozřejmě kapela, která prostě rozhodně roztancuje jakýkoliv festák. Někdy až dost, jestli jste viděli takový ten dokument o Woodstocku 99, ale to určitě nebyl případ včerejška. No dneska je na pořadu dne kapela Bring Me The Horizon třeba, no a bude toho taky spousta ještě během celého víkendu, tak si o tom můžeme ještě něco říct později. Každopádně teď už další muzika, Stone Sour, Europe anebo Dimitri, společně s Traktorama Máme svoji tvář.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
7: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška.
9: A takže je, nabíjí mi koloběžku, mámě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
10: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky.
9: Děkuju!
6: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Energie tohoto města.
12: Tak co, koupelna, hotová?
13: Sepeš.
12: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
13: Jo, všechno hotový.
12: A co odvětrávání? Kde je větrák?
13: Větrák, co?
12: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
14: Ventilatory.cz.
15: No to, že jsi mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
16: www.projektantbudoucnosti.cz.
17: Odplouvám kránu na katamaránu.
18: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
17: Odplouvám kránu na katamaránu.
18: www.pragueboats.cz.
17: Už vím.
18: Tak vzhůru na palubu.

0: obuv ví. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkčí věci. A nagrý, bards.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.
1: V červnu do Kanady? No jasně, v sobotním rokovým referendu to není problém. O vaši přízeň se utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent a jejich albová Trojka z roku 2009. Dvojku mají Rush a jejich deska Signals z roku 1982. Pokud radši něco ostřejšího, můžete zvolit desku Angel Red z roku 1991 od divočáků Vojvod. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Stone Sour z jejich Conflagration právě teďka dohrávají na Rock Radio. Máme 13 hodin a 35 minut k tomu. A já jsem si říkal, co kdybychom si takhle pokecali o fotbale, co vy na to?
1: Slušnej výkop na Rock Radio.
0: Dneska ve 4 ráno jsme hráli v mexický Guadalajáře proti týmu Jižní Koreje. Možná, že před tím zápasem si spousta z vás říkala, no tak to je snad jasný, ne? Nějaký Korejci, co vědí o fotbale. No jo, jenomže ona Jižní Korea je prakticky jeden z nejlepších fotbalových týmů Asie a proto rozhodně není dobrý je podceňovat. No a to jsme právě zjistili taky dneska ráno, když jsme to vedení, který v 59. minutě zařídil Láďa Krejčí hlavičkou po autu Ládi Coufala, tak bohužel jsme to vedení neudrželi a nakonec jsme prohráli 2-1. Mimochodem v Koreji taky hrajou týmy, za Koreu hrajou týmy, teda chlapci, který hrajou za týmy jako Feyenoord Rotterdam nebo PSG a nebo třeba Bayern Mnichov, takže rozhodně to nejsou žádný ořezávátka. Myslím si, že příští zápas, který hrajeme za týden proti Jihoafrické republice, by se nám mohl povést trošku líp. To hrajeme už ve Spojených státech. Bude to taky v poměrně příznivější čas pro českého diváka. Bude to totiž v 6 hodin večer příští čtvrtek. No a Jihoafričani vlastně nemají žádný takovýhle top hráče, který by hráli v těch top ligách. Takže věřme, že jestli někde v té skupině A získat body, tak doufáme, že to bude právě příští týden. Právě i JAR vlastně ztratili body proti Mexiku. Mexiko vlastně proti ním hrálo svůj úvodní zápas skupiny A, vyhrál 2-0, takže doufejme, že my nějaký body získáme. No hele, bude to prostě ještě rozhodně zajímavý.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: Zajímavá ale rozhodně bude i další rocková muzika. Bude Faith No More, Good Charlotte, anebo Arakain a všech 7 jejich hříchů.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenirkarna.cz.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
5: vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
15: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Tahické léto v Akvapalace Praha už je tady!
12: zábava volné tobogány.
16: Co vás čeká?
12: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
16: Plno tobogánů a skluzovek.
12: Tak všichni rychle do plavek.
16: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
12: Relax, drinky, animace.
16: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
12: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
17: Akopalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akopalas.cz.

0: Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Stavební pozemek v Zahořanech na Domažlicku za 1 072 600 korun, byt 3+1 v Ostravě Porubě za 4 100 000, rodinný dům v Hradci Králové Malšovicích za 17 900 000, byt 3KK v Broumově na Náchodsku za 1 749 000 a stavební parcela v Boru na Tachovsku za 1 981 028 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
5: Domanský

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Houbařská sezóna se rozjíždí, to potvrzuje i mapa pravděpodobnosti růstu hub, kterou denně aktualizuje Český hydrometeorologický ústav. Zatím je pravděpodobnost největší v příhraničních horách. Úspěšní ale můžete být i v jižnější části Brd nebo na Karlovarsku. Hypoteční trh po třech měsících růstu mírně přibrzdil. Banky a stavební spořitelny poskytly v květnu podle Hypomonitoru České bankovní asociace nové úvěry celkové výši 38 miliard korun. V porovnání s dubnem to bylo o 14% méně. No a ve všech členských státech Evropské unie začal platit migrační a azylový pakt přijatý v květnu 2024. Česko se při hlasování před dvěma lety zdrželo. Loni pak získalo výjimku z povinného principu solidarity.
2: Počasí. Zamračeno a teploty kolem 16 stupňů, to platí zhruba pro celou republiku, s tím, že ještě přes den se občas nějaký sluníčko ukáže, ale během vzrůstajících hodin, to znamená během odpoledne a taky večera, bude od západu oblačnosti ještě přibývat, no a samozřejmě nás potkají i nějaký přehánky, a to v podstatě po celé republice. Na Moravě je trošku tepleji, tam je kolem 18-19 stupňů, v noci to klesne asi na 7 a zítra rozhodně počítáme taky s přehánkama během celého dne, ale dobrá zpráva je, že občas se ukáže i sluníčko a bude trošku tepleji než dneska, v průměru kolem 21 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: V Praze na Lidický u Palackýho mostu dávejte pozor na srážku dvou osobních automobilů, která tam právě proběhla, takže se bude projíždět dost komplikovaně. V Ostravě Petřkovicích, tak tam se bouralo na světelný křižovatce silnice 56 a Balbínovy ulice. Je to srážka osobáku s dodávkou a asi je to nějaký větší, likviduje se to a silnice je tam uzavřená a jezdí se objízdnou trasou, takže dávejte dobře pozor, abyste to tam trefili. Na D48, tak tam si dejte pozor na odstavený auto, který stojí na 42. kilometru směrem z Těšína na Rybí.
7: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: Je to tak, rokový voraz pokračuje 14 hodin a 2 minuty. K tomu posloucháte Rock Radio a ten hlas, který právě teď slyšíte, nepatří Danovi, ale patří Kubovi z odpoledního vysílání a doufám, že jste se příliš nelekli. My jsme si to dneska s Peťou rozdělili, protože samozřejmě tady zaskakujeme. Trošku hele, kolegové si musí pomáhat, vždyť to znáte. Ono si takhle pak zase někdo zaskočí za mě a takhle pěkně se to prostě férově takhle rozdělí. No a co je důležitý rozdělit hlavně, tak to je samozřejmě rocková muzika. Zatímco v té poslední hodině jsme si povídali o fotbale, tak nějak jako z těch oficiálních záležitostí, to znamená výsledky a nějaký prognózy na další zápasy a tak, tak v téhle hodině bych si s váma rád pokecal o tom, jak vy jste to prožívali, takže si můžeme třeba trošku napsat a nějaký zprávy si přečtem. Každopádně teď už ta avizovaná rocková muzika, budou Cranberries, budou taky Inexis a jejich Beautiful Girl, vypsaná Fixa se štěstím Jimmyho Dixna, no ale teď už se rozjíždí Papa Roach a jejich Leave a Light On. Drop

0: Na Rock Radio nám právě teďka dohráli Cranberries se svojí peckou Dreams z roku 93. Dá se to přeložit jako sny, no a samozřejmě sny českých fotbalových fanoušků dneska dostali trošku na zadek, bych řekl. Nevím, jestli jste vstávali ve 4 ráno, každopádně česká reprezentace podlehla tý jihokorejský 2-1, potom co sice jsme skórovali první, ale pak jsme si to nechali trošku utéct. Každopádně by mě zajímalo v tuhletu chvíli, jestli vy jste koukali, jestli jste si dali budíka, nebo jste třeba zůstali vzhůru, ať už omylem nebo schválně. Dejte mi vědět, za chvíli bych se na to s váma rád podíval. A pokud třeba máte i nějaký fotky třeba z toho, jak jste koukali, anebo nějaký zajímavý příběhy, co se vám stalo, jak jste koukali, jestli na vás třeba vyběhli sousedi, anebo jestli jste s těma sousedama nakonec koukali na zápas, tak mě to všechno zajímá, tak mi určitě napište ideálně na Facebook Rock Rádia do zpráv. Ty nejlepší zprávy samozřejmě za chvilku přečtu. Teď už ale se posuneme na další muziku, dáme si Guns N' Roses a jejich Civil War, bude taky Scott Stapp anebo Harley a Pověste ho vejš.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku, jednodenní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
2: Base and Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
6: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Máme si svými kamarády jednoho skvělého zvukaře a muzikanta, Kuba se jmenuje, ten si ke konci loňského roku udělal dlouho vysněný řidičák na velkou motorku, ještě jsem mu pomáhal s výběrem nové kombinézy. O to větší překvapení pro mě bylo, když jsem s ním zhruba před 14 dní něco točil a on se mě dotázal, zda nevím o někom, kdo by tu jeho kombu koupil, že s motorkou končí, letos přijezdil 3 měsíce a získal pocit, že není motorkář, ale štvaná zvěř. Prostě necítí se bezpečně a prý si nemůže dovolit někde dolámat ruce, kterého živí. Nejhorší ovšem na tom je, že policejní statistiky udávají za pravdu. Za prvních 5 měsíců roku u nás zemřelo 24, šílené číslo, 24 motorkářů. A to kvůli rychlosti, nebezpečnému předjíždění nebo nezvládnutí řízení. Ovšem pozor, hned 40% motorkářů havarovalo proto, že je nějakým způsobem sundali řidiči aut. Hlavně kvůli nesprávnému odbočování nebo nedání přednosti. Pravdou prostě je, že agresivita nejen na silnicích neskutečně roste a nemá cenu řešit, jestli za to můžou ti, anebo oni. Je prostě všude a tak se logicky nevyhýbá ani silnici. Ne, nejsem strejda, co jezdí pokaždé podle předpisu, ale zkuste zpomalit, hlavně v hlavě a hlavně proto, abyste se nepřidali k těm 1668 motorkářům, jejich životy vyhasly na motorkách za posledních 20 let. Tak o víkendu, kolama dolů.
0: Rock Radio, Motokeci.

0: thoughts, emotions, and then our actions. And we need to realize that the Holy Spirit will lead us into all truth.
1: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Dohrávají nám Guns N' Roses a jejich Civil War z roku 91, občanská válka. To věřím, že snad nevznikala občanská válka ve vašich domácnostech, když jste řešili, jestli se budete v noci koukat na fotbal. Říkám vyloženě v noci, protože se nedá úplně mluvit o ránu. Já nevím, jak vy, ale ve 4 ráno já mám teda určitě noc. Každopádně ptal jsem se vás před chvílí, jestli jste koukali na fotbal, jestli jste vstali, anebo jestli jste zůstali vzhůru. A vy jste mi napsali, Tomáš psal, že hele, my jsme se s klukama sešli už ve 3 ráno. Dali jsme si pár kousků na rozehřátí. Pak jsme vytáhli v garáži plátno a projektor a měli jsme to ve velkým. Poslal dokonce fotku, na který vidím kromě projektoru a plátna a partičky velmi veselých pánů. Vidím taky pár flašek, které tam v rohu jsou a půlka z nich je vypitá, takže já věřím, že tady se slavilo. I když zase takový velký důvod k oslavě nebyl, ale hele, vždycky se dá najít nějaký důvod k oslavě. Láďa z Brna a koukal jsem, není to Láďa Krejčí. Každopádně Láďa z Brna psal: koukal jsem sám doma v obýváku, ale manželka potom přišla za mnou, protože kvůli mýmu fandění stejně nemohla spát. Tak věřím, že takhle to bylo určitě ve více domácnostech. No a ještě tady přečtu Koudyho. Prej, zaspal jsem budík, zápas jsem neviděl, ale když jsem si ráno přečetl výsledek, za stolik mě to nemrzelo. Koudy, hele, příští týden hrajeme v 6 večer, tak já věřím, že to snad neprospíš, tak doufám, že si zápas užiješ a že tentokrát to bude i s nějakýma bodama. Každopádně teď už AC/DC, Mňága anebo Iggy Pop. Já už se s vámi loučím a za chvíli už rokový odpoledne s Péťou.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuše.

0: FM nebo na radia.cz.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
6: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil.cz.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
9: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
10: Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Bilabil, CZ.
5: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
6: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 6.

0: A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, se o víkendu opět mění. Benzín mírně vzroste. Litr může stát až 1,40 korun a 9,40 haléřů. Naopak nafta zlevní. Pumpy budou moci prodávat maximálně za 39 korun a 29 haléřů. Jde o ceny pro celý víkend i pondělí. Hasiči v Havlíčkově Brodě zlikvidovali požár haly s plastem. Oheň podle předběžného odhadu způsobil materiální škodu 350 milionů korun. Pokud se tato částka potvrdí, šlo by v tomto ohledu o jeden z nejničivějších požárů za poslední roky. Armáda propustila českého vojáka z preventivní karantény po návratu z Konga. 22. května se vrátil z oblasti s potvrzeným ohniskem eboly. V Africe ale nepřišel do potvrzeného kontaktu s touto nemocí a neobjevily se u něj ani žádné příznaky nákazy. V Karlových Varech vznikne přes 60 nových nájemních bytů. Město začalo přestavovat bývalou ubytovnu v Uvalské ulici na moderní bytový dům. Co všechno rekonstrukce přinese, doplní mluvčí magistrátu Hana Kyselá.
2: Součástí stavebních úprav bude odstranění stávajících lehkých omakartových příček, bourání otvorů v nosních zdech, zazdívání stávajících otvorů, odstranění některých dělících stěn a stavba nových sádrokartonových příček. Počítá se s provedením nových povrchů, včetně akustických podlah a akustických stěn.
1: Stavba by měla být hotová zhruba za 90 týdnů. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
0: Rock Radio, počasí.
3: Venku je dneska poměrně deštivo a deštivo bude taky po celý večer a bohužel i po celý zítřek. Dneska můžete očekávat přehánky hlavně na východě Čech a taky ve střední Moravě. Teploty se pohybují kolem 16 stupňů a večer nám padnou asi na 7. Možná ještě budeme muset večer zatopit. Každopádně zítra bude pršet hlavně na východních Čechách a také na severu a ve střední Moravě. Tam se tomu prostě rozhodně nevyhnete. Jinak teploty se trošičku zlepší kolem 22 stupňů přes den a v noci 12, ale pak už to v neděli se padne, neříkám to rád.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Dnešní deštivo samozřejmě ale taky nepomáhá dopravní situaci. V ulici U Křížů v Havířově se srazily dva osobáky, díky bohu ale bez zranění. S kolonou počítejte na silnici 56 na 58 km směrem na Ostravice u obce Baška. Tam jsou sobě taky dva osobáky a bohužel už tam docela dost blokují provoz. Na exitu z Řevnický na Rozvadovskou spojku v Praze se srazil osobák s traktorem. Tam opět můžete počítat se zdržením asi tak 5 až 10 minut. A ještě tady mám jednu uzavřenou ulici v Brně a je to ulice Lužánecká, je tam totiž sportovní akce, takže počítejte s tím, že byste to tam teď nějak projeli.
4: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Tak jo, kamarádi, rokový odpoledne máme před sebou, normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou. Kuba tady totiž vysílal od 12 do 3 a letěl honem na nějaký hraní, takže přejeme samozřejmě, ať to jde, ale budeme to dneska muset zvládnout společně sami, jak se říká. Zvládneme to ale i tak, hele, nějaký lístky tady stejně jak mám. A nějaký věci tady pro vás mám, co vám musím všechno sdělit. No prostě rokový odpoledne, jak má bejdu, a my si pátek zatím užíváte, i když je poměrně deštivej, ale tak co, hele, roková muzika, ta nám bude pršet tady na Rock Rádiu zase a pořád. Čekají nás kabáti, budou taky Judas Priest, Bryan Adams anebo Nirvana. Teďka ale si ty oplce v dějinách, pojďte pořádně užít.

0: Nirvana a jejich... Ježišmarja. Znáte to, když chcete říct jedno slovo a zrovna se v ten moment zakašláte, tak to se mi právě přesně teďka stalo. Ale úplně stejně právě skončila Nirvana a jejich pecka Poli v 15 hodin a 16 minut na Rock Rádiu. A já vám samozřejmě musím připomenout, že tenhle ten týden rozdáváme lístky na Tři sestry a tentokrát v Plzni 26. Hraju tam společně ještě s kapelama SPS a Doktor PP, takže si myslím, že tohle to byste si rozhodně neměli nechat ujít a já tady mám ještě poslední dva lístky, které jsme tady ten týden ještě nerozdali. Takže jestli o ně máte zájem, tak stačí akorát otevřít Facebook. Tam si najít stránky Rock Rádia a na ty stránky Rock Rádia nám, my, nebo ne nám, ale mě napsat, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. Asi tak za hodinku a půl vyhlásím jednoho z vás, který ode mě ty lístky dostane a užije si tady tu neskutečnou party Tří sester, takže rozhodně pište a pište, máte na to ještě čas. No a já vám zatím pustím další muziku, protože na to mám zase čas já. Aerosmith, taky Trautenberg, anebo Him už za chvilinku na Rock Rádiu.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Tak tohle nevyvětrám.
4: Zase všude tolik vody.
3: A to je puch.
5: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
6: Ventilatory.cz.
7: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
14: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky. CZ.
17: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
18: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

Chudák hoši. Rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Aerosmith a jejich nesmrtelná už skoro 30 let stará pecka Pink právě teďka dojela na Rock Rádiu. Máme 15 hodin a 36 minut k tomu. No a naše českobudějovická rocková fanouškovská základna rozhodně ví, co ví, o čem mluvím, když řeknu týden v letňáku. Ale i pro všechny ostatní, kdybyste nevěděli, tak v letním kině Háječek v Českých Budějovicích se už několik let děje taková série unikátních koncertů, který se říká týden v letňáku. No a samozřejmě i příští týden tam budou docela dost zajímavý koncerty. A vy víte, že tady na rokovým odpolední vás docela rádi zveme na zajímavý koncerty, jak jsem si říkal, že ani dnešek nebude výjimkou. Každopádně příští úterý 16. tam vystoupí kapela Lucie a ve středu hnedka den potom tam budou Rybičky 48. Teď kdybyste chtěli zavítat na nějaký zajímavý koncert a ještě ke všemu na hodně zajímavý místo, tak si myslím, že právě týden v letňáku v Českých Budějovicích je to pravý ořechový pro vás. Každopádně, ale jestli chcete slyšet nějakou muziku už teď hned a nechcete nikam jezdit, tak já přestanu kecat a pustím vám Tublatanku, Inkubus anebo Kysáky, který vás čekají za chvilku.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
6: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
5: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
6: Co si vezmu na sebe?
5: Zalando.
7: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
8: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
9: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
10: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
9: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
11: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
12: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: jirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě.

0: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. O víkendu začnou v Česku platit nové jízdní řády. Kvůli začátku letní sezony budou jezdit jinak regionální vlaky Českých drah i některé autobusy. Změny začnou platit v neděli 14. června a ve většině případů budou platit do konce září. V Havlíčkově Brodě vyrostl speciální dům pro vlaštovky. Původní budovu, ve které se usídlili, totiž zbourali. Podle ochránců jsou ale ptáci při umisťování hnízd konzervativní a vrací se na místa, která znají. Pokračuje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
1: Dům pro vlaštovky je asi 5 metrů vysoká dřevostavba, která je důkladně zabezpečena proti vniknutí predátorů, v tomto případě především koček a kun. Stojí zhruba 200 metrů od původní hospodářské budovy, kde vlaštovky dříve hnízdily a která byla zbourána.
0: Ochranáři vlaštovky zhruba měsíc do nového domu lákali pomocí nahrávky s jejich zpěvem. Nyní už tam hnízdí jeden pár. Nadcházející víkend bude patřit zahradám. V rámci víkendu otevřených zahrad lidé nakouknou do běžně nepřístupných míst. Zahrady se otevřou po celé republice. Třeba na Vysočině to bude 28 areálů. Mistrovství světa ve fotbale, které začalo včera, už padlo do oka i podvodníkům. Na internetu se objevilo více než 4300 domén, které napodobují stránky FIFA a nabízejí falešné vstupenky. Hlavním distribučním kanálem pro falešné lístky jsou sociální sítě. Podle odborníků by fanoušci měli vstupenky kupovat výhradně na oficiálním portálu fifa.com. Tolik zprávy, pěkný den.
2: Rock Radio, počasí.
3: Venku máme docela nepříjemně deštivo dneska a bude tomu i tak celý večer a taky celou noc. Hlavně na východních Čechách a taky ve střední Moravě. Teploty se pohybují kolem 16 stupňů a večer nám to padne asi na 7. Zítra nás opět nějakých těch pár kapek bude čekat, ale jenom na východních Čechách a opět ve střední Moravě a také na východě Moravy. Teploty se zítra ale trošičku zlepší, budou kolem 22 stupňů a večer nám to padne asi na 12.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Ještě se pojďme podívat, jaká je situace na silnicích. Na Nový Povltavský v Praze se srazily 3 osobáky. Tam můžete počítat s fajnovým zdržením tak 20 minut. V ulici Bohumínská v Ostravě se srazil nákladák s osobákem, pozor na to. A taky v ulici Bohatická v Dalovicích, tam je zase osobák s motorkou v sobě. Tam je to bohužel se zraněním, takže na místě bude i záchranka. Na D5 se na 3. kilometru směrem na Prahu je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Je to kvůli srážce dvou osobáků a můžete tam počítat docela pěknou kolonou, tak možná radši na tu dálnici najít, teda sjeďte z ní o něco dřív.
8: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 16 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne hezky pozvolna najíždí do svojí druhé hodinky. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem, dneska tady jsem prostě sám, ale jsem tady naštěstí s váma a vy totiž ode mě i tak můžete dostat 2 lístky na 3 sestry už 20. června v Plzni. Jediný, co proto musíte udělat, je mi poslat zprávu na Facebook, na naše stránky Rock Radio. Proč bych tady ty lístky měl dát právě vám a taky mi k tomu, prosím vás, nezapomeňte napsat telefonní číslo, ať vám můžu taky odsud ze studia zavolat a v éteru si můžeme chvilku pokecat. Teďka už se ale dáme další muziku, jo, hele, čeká nás Aleš Brichta, taky přijdou Airborne, budou i Foo Fighters, ale teďka už tady pod mým hlasem rozjíždí tady ta nesmrtelná pecka. 1982 ročník, ty brďo, to už jako je, jo, přes 40 let stará věc, ale stejně šlape pořád úplně neskutečně. Fanoušci Rockyho mi teďka určitě dají za pravdu, že tohle sem na Rock Radio ale hodně patří. Survivor a Eye of the Tiger.

0: Foo Fighters a jejich peska Dear Rosemary právě teďka dojela na Rock Rádiu. 16 hodin, 20 minut k tomu. No a ty brďo, jak já docela projíždím ty články tady teďka odpoledna, projížděl jsem i Instagram a Facebook a takovýhle. Ty brďo, v tom Hradci si teda dějou věci teďka na tom festiáku, co ty? To jakože nevyšlo počasí, to víme samozřejmě, jo. Ty deště nejsou úplně příjemný, zase na druhou stranu si říkám díky bohu, že to aspoň není někde v poli, že si tam prostě neušlapou v bahnu kotníky, ale každopádně teda jako dějou tam docela dost zajímavý hudební výkony. Limp Bizkit tam předvedli neskutečnou show. Papa Roach to samý, ty brďo. Jako opravdu jako i dokonce Baby Metal prej docela jako udělali dobrou show na to, že to teda bylo na playback, ale prostě docela se to prej povedlo, takže jako mám z toho docela radost, že vlastně i přes to počasí tam vycházejí takovýhle dobrý výkony. Jestli tam máte nějakýho známýho, nebo třeba vy zrovna tam teďko náhodou jste a náhodou jste si do uší pustili Rock Rádio, tak mi klidně napište na Facebook, jak se vám to tam líbí, jaký jsou ty pocity, protože mě zajímaly ty pocity těch lidí jako zevnitř, že jo, jako jak to tam prostě jde s tím deštěm a s tím počasím a takhle, prostě jak se tam máte. Každopádně já vám pustím ale zase další muziku. Miroš Majda, taky Nightwish, anebo Blink 182 už za chvilku na Rock Rádiu.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Stres.
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obu se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
10: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minit, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Náš rokrádiový miláček Miroš Majda právě teďka dospíval jeho novou pecku Lavina tady u nás na Rokovém odpolední. A já si myslím, že už je na čase si rozdat nějaký lístky, co vy na to. Mám tady ty lístky na ty tři sestry, mám už dokonce i výherce, takže se s ním teďka spojím a za chvíli tady všichni uslyšíme.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
3: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
8: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Po malý pauze jsem zpátky a nejsem tady sám. Je tady totiž se mnou i výherce dnešní Volisku na tři sestry. Je tady Standa. Nazdar, Stando!
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak prosím tě, já ti moc krát gratuluju. Jsem rád, že jsi to vyhrál právě ty, protože jsi mi psal, že budete mít o dva dny později po tom koncertě s manželkou 20letý výročí. Ty brďo, tak toto asi jako normálně prokalíte až po celý ty dva dny, ne?
2: Nebude blbě, tyvo.
1: Hele, a už se takhle s manželkou někdy na třech ségrách byli?
2: Jezdíme dost pravidelně, no.
1: Hezky, hezky, takže jsem rád, že to spadlo aspoň u správných fanoušků, jako ty lístky, že jo?
2: No, my máme vlastní drezy.
1: Jo, pozor, jako i nějaký podepsaný, jo.
2: To víš.
1: Ty brďo, hezky, hele, tak to doufám, že mi pak pošlete nějakou fotku, jak jste si to pořádně užívali. A každopádně, hele, fakt si to pořádně užijte a zase se někdy ozvě a třeba pro tebe budu asi něco mít.
2: Díky moc, ahoj.
1: Tak jo, Stando, měj se, čau.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
1: Je to tak, tady se nesoutěží, ale rozdává a rozdávat se bude zase příští týden. Teďka už vám ale rozdám další muziku. Kaťáci, Trivium anebo Brian May, tak si to pojďte užít.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro bagr, CZ.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
8: Domanský.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Inspekce silniční dopravy varuje před podvodnými SMS-kami, které vyzývají k platbě pokuty. A to za údajné překročení rychlosti. Zprávy chodí pod jménem silniční inspekce nebo policie. Na textovky nereagujte a podezření na podvod oznamte policii. A u dopravního tématu zůstaneme. Obliba elektrokol se zvyšuje. S tím ale roste i počet nehod na silnicích. Lidé by tak neměli zapomínat na helmu a měli by být vidět, tedy používat odrazky nebo světla. Kolik cyklistů za poslední dva roky zemřelo, přiblíží Jana Pelešková z ředitelství dopravní policie.
1: V roce 2024 bylo usmrceno 12 cyklistů na elektrokole, v roce 2025 10 a z toho jsou vždy poměrně vysoký podíl právě seniori, protože třeba v loňském roce to bylo 70% usmrcených byli právě seniori na 60 let.
0: Policisté doporučují nepřeceňovat své schopnosti a uvědomit si, že elektrokolo je mnohem těžší než standardní kolo. Současné tresty za týrání zvířat jsou mírné. Vládní koalice proto navrhuje zvýšení jak trestů, tak sankcí. Uvedl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Návrh změny zákona je podle něj ve sněmovně a začíná legislativní proces.

0: A to je v Kamnech večer. Každopádně zítra nás opět budou nějaké přiháňky čekat. Západ se tomu úplně vyhne, ale východ Čech a střední Morava se tomu rozhodně nevyhnou. Teploty ale budou trošičku příznivější, kolem 22 stupňů a večer to padne asi na 12, ale ty kamna stejně asi budeme muset roztopit.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Teď se ještě podíváme, jaká je situace na silnicích. V ulici Rokycanská v Plzni se srazily dva osobáky, díky bohu ale bez zranění. Bohužel ale srážku dvou osobáků není úplně pěkná, protože se převrátilo jedno vozidlo na střechu na silnici 50 Uherského Brodu. Dejte si na to pozor. Na Mariánském náměstí v Budějovicích jsou sobě taky dva osobáky, dělají tam trošičku kolonu, ale naštěstí bez zranění. No a policie akorát jede na místo srážky dvou osobáků s autobusem v Novém Kostele na silnici 212. Dejte si na to pozor a radši se tady té kolizi úplně vyhněte.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
0: Páteční rokový odpoledne v plném proudu, 17 hodin a 2 minuty k tomu a dneska jsem tady s váma jenom já a Petr. Už můžete vidět, že ten víkend už by byl fakt potřeba, už jenom kvůli tomu, jak jsem zejka krásně zařekl té dopravy, ale tak prostě víte co no, i mistr Tesař se někdy utne a ještě se tím mluvením neživím. Teda, no víte, co jsem chtěl říct. Každopádně, jdeme dál, pořád máme ještě připravenou další hodinku plný rokový muziky a taky možná nějakých informace o nějakých lístkách na příští týden a tak dále a tak dále. Teďka už nás ale čekají Temptation, Offspring anebo Hinder, tak to pojďme rovnou rozjet s nima, ne?

0: Horký, že slíže a jejich a já zprostá právě už teďka dojíždí na Rock Rádiu. No a jak vy moc dobře víte, nebo vy, co jste poslouchali už od rána, tak do Moravského Krumlova na Rockin jsme dneska vyslali další rockovou partu. Ozval se nám totiž Patrik Schvalovic, který prý už s klukama nikde dlouho nebyl za kulturou, tak je prostě třeba to napravit. A hele, jestli tu fotku chcete vidět, tak si podívejte na Facebook, už tam teďka visí. Prostě ty jsme tam poslat museli. To nešlo jinak. Každopádně vy už si můžete klidně začít připravovat další svoje fotky a hlavně vy Pardubičáci. Příští týden totiž už zase budeme rozdávat dalších 10 lístků do Pardubic, kde mimochodem s váma budu i já, takže už se na to nesmírně těším a jsem zvědavej, jakou partu tam tentokrát pošleme. Takže rozhodně už si fotky připravujte, ale já zatím pustím ještě další muziku. Čekají nás Green Day, taky Tanya, anebo Alice Cooper, tak si je během toho hledání ještě užijte, jo?
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkarna.cz.
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Basiny na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
1: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
6: vybrat dobrý materiál
5: a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl. To se vyplatí.
9: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
10: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
16: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
17: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
18: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
19: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
20: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

času záleží. V červnu do Kanady? No jasně, v sobotním rokovým referendu to není problém. O vaši přízeň se utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent a jejich albová Trojka z roku 2009. Dvojku mají Rush a jejich deska Signals z roku 1982. Pokud radši něco ostřejšího, můžete zvolit desku Angel Red z roku 1991 od divočáků Vojvod. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz.

0: Boston a jejich pecka I Need Your Love právě teďka pomalu, ale jistě dojíždí na Rock Rádiu. Právě už ale bude taky rokový odpoledne končit. Víkend máme před sebou, doufám, že už nebude tak deštivý, jako byl celý ten týden, ale hele, doufat můžou, ale ono to stejně asi přijde. Prostě nedá se nic dělat. Každopádně v pondělí už se tady zase uslyšíme samozřejmě na Rock Rádiu a v plný síle. Já vám teda přeju krásný víkend, za chvilku už mě tady vystřídá kapitán, takže sami samozřejmě, jak říkáme, každý den. A jak vám stejně řekl, kdyby tady byl, volejte, pište. A můžete už mu začít psát, co si v příštích dvou hodinkách budete chtít nechat zahrát, protože to už je opět a jedině ve vaší režii. Mějte se krásně a v pondělí zase čus.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
13: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
14: V tom musí být celá liška.
15: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
16: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
15: děkuju.
17: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
18: Jsme energie tohoto města.
19: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Old Hammer a spousta dalších. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
3: Vše pro bagr CZ.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: by měl chovatel zajistit zápis do centrální evidence již při čipování vždy před předáním novému chovateli. Zápis do centrální evidence je pro veterinárního lékaře úkon jako každý jiný a podle časové náročnosti si stanoví cenu.
1: Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Kolony u náchoda končí. Stavbaři totiž po 3 měsících dokončili kruhovou křižovatku na silnici 1/33 v náchodě před hraničním přechodem do Polska. Plný provoz tu silničáři obnoví v neděli odpoledne. Skončí tak kyvadlový provoz, kvůli kterému se na příjezdu do města tvořily až několika kilometrové kolony. Praha se připravuje na muzejní noc. V metropoli proběhne už zítra. Muzea a galerie budou otevřeny zhruba od 18 hodin do půlnoci. Letos poprvé se připojí i Národní galerie a Galerie digitálního umění Signal Space. Na akci se chystá taky pražský dopravní podnik, který vypraví speciální tramvaje a autobusy. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
2: Rock Radio, počasí.
3: Tak jo, děkujeme ti, drhá, za zprávy a přejeme ti pěkný víkend. A jak nám ten víkend začne, jak bude vypadat sobota? Tak zpočátku bude převažovat velká oblačnost s občasným deštěm nebo přehánkami, hlavně v severovýchodní polovině území. Během dopoledne, začnou v jihozápadní polovině Čech odpoledne i jinde srážky ustávat a oblačnosti ubývat až na krásné polojasno. Nejvyšší teploty na 23 a v 1000 metrech na horách 14 stupňů Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Jdeme na D8 a 33. kilometr na trase Praha-Německo. Tam tvoří překážku na vozovce nehoda nákladního automobilu. Tak pozor na to, na pražském okruhu na D0 je porouchaný auto odstavený na vozovce. Očekávejte tam tedy zdržení. V Bechyňské ulici v Soběslavi, okres Tábor, nehoda dvou osobních aut. Tak tam počítejte s mírnými komplikacemi. No a ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás, hlavně doražte v pořádku.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
3: Ahoj, námořníci, máme tu 4 minutky po 18. hodině na pirátské lodě Rock Rádio vás opět vítá a všechny vás zdraví a hezký večer vám přeje váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Máme tu konečně pátek všech bláznů, svátek, pojďme to oslavit, pojďme rozjet společně krásně víkend. Máme na to 2 hodinky roku na přání, tak tam pojďme sázet rock and roll. No a je to čistě na vás, co budeme na Rock Rádio hrát. Volejte mi na 725 844 424, to je číslo do kapitánský Keuty. Pište na Messenger a do mailu, vždyť to víte, vždyť to znáte, a poslechneme si bývalýho kudrnáče Bon Joviho na úvod z písní Wanted Dead or Alive. No a tahle kaubojka má 4 minuty 40 vteřin a během nich koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Odvá to větrem, Bon Jovi je pryč, One in the Dead or Alive, a teď si dáme nějakou češtinu úvodem naší dvouhodinové plavby. Volal věrný přítel Jarda Gajdušek, který zrovna dodělává u syna Pavlíka pergolu. Zrovna už dokončují střechu, ale jak jsem slyšel, tak už mají docela nakoupíno, tak hoši, hlavně to dodělejte, ono každou chvíli prší. A chtěl bych zvláště poděkovat kamarádovi Mírovi Slezákovi, což je mistr tesař. Tak my přejeme, ať se mistr tesař nikdy neutne, a pouštíme Dogu a Route 66 a jde práce od ruky, chlapi.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak, tahle skladba se jmenuje Silver Bright a je samozřejmě od Amorphis, od koho jinýho. Tak, přátelé, dobré zprávy opět přicházejí z Dobříše. Otevřel jsem mail a vidím tady, že píše Pepa Koucký. Ahoj kapitáne, prosím o zahrání písničky Ashes to Ashes od skupiny Faith No More. Jen tak pro všechny, Pepa z Dobříše. Tak přejeme do Dobříše krásný víkend a samozřejmě dáme si od jednoho z nejlepších zpěváků na světě, Mikea Patna a jeho party Faith No More, a tuhle tu nádhernou píseň z roku 1997. Příjemný poslech.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský.
4: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půlitry, to máte ponožky, to máte dětský.
5: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia na www.rockviradio.cz.
4: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
5: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.prageboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
10: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
9: U nás si vybere úplně každý.
10: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
9: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
10: CZ.

0: Jo, přátelé, to byl Prince Temnot, čert starý, Ozzy Osbourne a Shot in the Dark. Měli jste tady docela, jak jsem projížděl ty čety, tak jste měli starost, jestli dneska zazní Ozzy Osbourne vůbec, protože musí zaznít, on by se na nás zlobil, kdybychom ho tady v roku na přání nepustili, pak by nás třeba odtáhl do pekla, že se všecko může stát. No nic, půjdem si dát takový metalový bloček. Volal mi sem Filip, že bych chtěl něco českého metalového, rozhodně pro skvělýho svářeče Jakuba Eliáše. Vidíš, Eliášův oheň, to musí být skvělý svářeč ten Jakub. Tak Jakube, my tě moc zdravíme a dáme si kapelu Motorband a pecku Heavy Metal. Tu jsme si tady snad ještě nepouštěli. No a potom hned další metal, budou tady Halloweeni s peckou Power.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Pomoc, nemůžu dýchat.
4: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
5: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
8: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
9: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
13: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
14: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Černá řada, Motorband, Halloween, Iron Maiden, no to je skvělý úplně. Wasted Years, to byla ta pecka z 86., kterou jsme právě teď v roku na přání poslechli a budeme poslouchat taky Divokýho Billa. Dáme si ho, toho jsme tady dlouho neměli a volal mi Krištof, který by chtěl tímto pozdravit Evičku, Karin, Pepu, Ivana a Martina a poslat jim pecku Plakala. Tak to je taková píseň dokola, tu si můžeme klidně, na tu si můžeme klidně skočit, pokud máte třeba sedíte v hospodě a chyťte druhýho za ruce, no a pěkně to tam rozejte, to bude mít pan hospodský radost. Tak, máme 18 parem, než si tady zaplakáme, tak mi prosím vás pište na Messengera či do mailu, jak chcete, vaše návrhy na jazyk a taky situaci pro časové znamení, v jaké tedy situaci a v jakém jazyce chcete slyšet. A ohlášení hodiny 19. A když se vám to zadaří, ten nápad, tak já vám za to zahraju nakrásně píseň VIP na přání hned po 7.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Subway, to si můžete objednat v čínské restauraci nebo třeba u nás v Roku na přání na Rock Radio, to už je na vás. Co si dáme na závěr hodinky, tak to je úplně jasný. Psala Radek Kaderka. Ahoj kapitáne, prosím tě, zahraj mi Thor a Made in Hell. Sedím v pergole a dávám si pivko, tak to ti gratuluju, Ráďo. A bylo by to pro mě a pro tebe, díky moc, Kaďas. Tak já taky děkuju a prosím tě, už zpívej o časy.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

まさか草レアンカ草アベニティクマルキナサガタイユンガーティイラコボフアケルグフェヒアンドナルビーラカラナクガクシタマータカイイマイピンティメレイヤ。Přátelé, dnes jste slyšeli, milí posluchači, je 7 hodin a je tu konečně pátek. Tak ať neleje z nebe, ale z půl litru pivo. Tak přátelé, to bylo afarštinou, což je nížinný východokušický jazyk používaný v Etiopii, Eritreji a v Džibutsku, si představte, a má 1,3 milionu uživatel, jen tak pro informaci. Celý si to na mě vymyslel Román Komár Kumsta, tuhle tu afarštinu, a tím mu právem náleží samozřejmě píseň na přání VIP hned za chviličku. Nejdřív si dáme samozřejmě známou píseň Warriors of the World United od Manowar a tou odstartujeme druhou půli našeho roku na přání.

0: Roman, komár Kusta, aby si za tu svoji, co to bylo, a farštinu chtěl nechat zahrát nějaký citrony, konkrétně jsme se tady dohodli na Ocelovém městě, ale ať koukám, jak koukám, nevím, Ocelové město se asi zbalilo, odstěhovalo se na vesnici, ale Ocelovýho tu něco máme od citronu, aspoň srdce. To bude stačit určitě, takže Romane, Ocelový srdce for you a my svištíme dál v naší krasojízdě.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání.

0: jak splašený, hodiny se točí jak větrák. Přátelé, už tu máme krásně rozjetou druhou půlku našeho roku na přání na vašem oblíbeném Rock Rádiu. Tak pojďme se pustit do další pecky na vaše přání, která bude určitě od Panoptika. Psal mi tady Oldřich Hanke. Čau, rokeři, přeji všem parádně zapařeně prožitý nastávající víkend. Moc to nepřežeňte a hlavně se pomilujte. Ano, moudrý Tomuš. Jiříku, prosím tě o skladbu od Panoptika Moulin Rouge. No, skládám úplně verše. Díkec, pane. Do toho psal Tomáš Rozmuš. Ty vady, to už je třetí verš, co se mi rýmuje. Tak, já to dělám. Ahoj, Jirko, dnes jsem udělal závěrečnou zkoušku. Mám výuční list. Zahraj mi, prosím, na oslavu mé oblíbené Panoptiko. Bude to pro tebe do studia a za tvou práci a pro mě, že jsem to dokázal. Děkuji mockrát, Tomáš Rozmuš. Byl to boj, děkuju. A ty jsi ten boj dobojoval vítězně a to je důležitý. Já ti k tomu moc gratuluju a pouštím Moulin Rouge.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

Šumanci jedu zpět. A u nás doma v Meziříčí všem chlapům budu vyprávět.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Tahické léto Aquapalace Praha už je tady!
14: Zábava vody tobogány.
15: Co vás čeká?
14: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
15: Plno tobogánů a skluzovek.
14: Tak všichni rychle do plavek.
15: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
14: Relax, drinky, animace.
15: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
14: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
13: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
16: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, ekondomy.cz.

0: Finální odpočet dospěl k nule a tohle byl Europe právě s touhle kultovní peckou Final Countdown z roku 1986. Tak a my si dáme spolupráci Arakainu s Dimitry. Kdo si o to tady napsal, koukal jsem na to, Kateřina Slezáková. Dobrý den, chtěla bych zahrát písničku od Dimitry s Arakainem Žít svůj sen pro mého Tomáška. Posloucháme vás celou dobu v Chorvatsku, tak na cestu, ať v pořádku dojedeme domů. Děkuji, Kačka. A to děláte dobře a samozřejmě, teď to říkám pořád, ať jedete kamkoliv, na čímkoliv, nebo v čemkoliv, hlavně doražte v pořádku a všechno si užijte.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: To vámi velmi oblíbený večerní pořad Rok na přání na Rock Radio s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Weigisem. Přesný jak švýcarský hodinky, to by se dalo říct o švýcarský kapele Gotthard. Feel What I Feel se jmenovala ta pecka, kterou jsme právě teďka doposlechli, a teď si dáme nějakou pohodovku od kapely Offspring. O to se nám tady postaral posluchač David, vzorný to syn, který by opět pro svou maminku Alenku chtěl nechat zahrát tuhletu nádhernou skočnou píseň. Tak si pojďme hodit bůčkem.
1: Rok na psání s Jirkou Weigisem.

0: Rock Radio. Rocková muzika v DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Profi Honda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.

0: Po kanadských hošáncích od bobří řeky Nickelback a jejich pece Photograph jedeme dál, řítíme se dál v našem roku na přání. Už nám moc času nezbývá, ale ještě pár pecek tam určitě nacpeme. Tak, třeba tady Dana Blašková. Ajajaj, to je můj rest ze včera, tam se mi to trošku už nevešlo. Napsala: Ahoj kapitáne, je možné zahrát nějakou pěknou písničku od Civilní obrany? Bylo by to pro Pepu a taky pro mě. Užíváme si šipky a taky po delší době. Společný prodloužený víkend, který si určitě spolu parádně užijeme. Dančo, já o tom vůbec nepochybuju, že vy dva zrovna si ten víkend neužijete. A nezapomeňte, že i o víkendu může být středa. A co si k tomu zahrajem? Drinky mi podávejte řetězem.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.
2: Drinky mi podávejte řetězem, i když mejdán skončí, stejně nebudu spát. Dneska jsem jednoznačným vítězem, jsme tu mezi přáteli, tak na co si hrát. Drinky mi podávejte řetězem, i když mejdán skončí, stejně nebudem spát.

vážení námořníci, letmým pohledem na naše rockrádiové kukačky zjišťuji, že se budeme muset loučit. No jo, už je pár minut před 20:00 a zabalíme to, půjdeme si každý po svým. A co si dáme na závěr, tak dneska trochu šílenýho pepře, ať se vzepře. O to se tady postaralo několik z vás dokonce. Psal mi Tomáš Richter, čau kapitáne, zahraj nám na cestu z dovolené něco od Electric Cowboy. Díky. Jasně, skvělý nápad. My je tady máme právě s Baby Metalem. Je to skvělá německá kapela, fakt šílená. Oni spojují death metal s diskem a dřív se jmenovali Eskimo Cowboy. Byl jsem na nich, bavil jsem se s nima, jsou to fajn kucí a jejich show je v obrovský nářez. Tak kdybyste někdy slyšeli, že někde hrajou Electric Cowboy, okamžitě na ně vyražte, fakt se vám to vyplatí. Do toho psala naše věrná posluchačka Lucka. Čus Jirko, prosím, zahraj cokoliv od Baby Metal všem posluchačům mé sestře Milušce a tobě děkuji moc. No tak Baby Metal a Electric Cowboy se nám snoubí krásně v písni Ratatata a s tou se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám plodný večer, parádní víkend, užívejte, odpočívejte a my se slyšíme zase v pondělí u roku na přání po 18. hodině. A do té doby se mějte jak chcete a něco pro to dělejte. Uf.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma.
3: Matracezahubičku.cz.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

0: rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.
1: Červnu do Kanady? No jasně, v sobotním rokovým referendu to není problém. O vaši přízeň se utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent a jejich albová Trojka z roku 2009. Dvojku mají Rush a jejich deska Signals z roku 1982. Pokud radši něco ostřejšího, můžete zvolit desku Angel Red z roku 1991 od divočáků Vojvod. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Máme si svými kamarády jednoho skvělého zvukaře a muzikanta, Kuba se jmenuje, ten si ke konci loňského roku udělal dlouho vysněný řidičák na velkou motorku, ještě jsem mu pomáhal s výběrem nové kombinézy. O to větší překvapení pro mě bylo, když jsem s ním zhruba před 14 dní něco točil a on se mě dotázal, zda nevím o někom, kdo by tu jeho kombu koupil, že s motorkou končí. Letos přijezdil 3 měsíce a získal pocit, že není motorkář, ale štvaná zvěř. Prostě necítí se bezpečně. A prý si nemůže dovolit někde dolámat ruce, kterého živí. Nejhorší ovšem na tom je, že policejní statistiky udávají za pravdu. Za prvních 5 měsíců roku u nás zemřelo 24, šílené číslo, 24 motorkářů. A to kvůli rychlosti, nebezpečnému předjíždění nebo nezvládnutí řízení. Ovšem pozor, hned 40% motorkářů havarovalo proto, že je nějakým způsobem sundali řidiči aut, hlavně kvůli nesprávnému odbočování nebo nedání přednosti. Pravdou prostě je, že agresivita nejen na silnicích neskutečně roste a nemá cenu řešit, jestli za to můžou ti anebo oni. Je prostě všude a tak se logicky nevyhýbá ani silnici. Ne, nejsem strejda, co jezdí pokaždé podle předpisu, ale zkuste zpomalit, hlavně v hlavě a hlavně proto, abyste se nepřidali k těm 1668 motorkářům, jejich životy vyhasly na motorkách za posledních 20 let. Tak o víkendu, kolama dolů.
2: Rock Radio, Motokeci.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

nemožný cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání.

0: Zase takhle víc radosti a méně starostí. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
2: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
9: vybrat dobrý materiál
10: a vybudovat náš domov.
11: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

si na povrch sederou a sedají na plíce.

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio. I FM nebo na radia.cz.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.
1: V červnu do Kanady? No jasně, v sobotním rokovým referendu to není problém. O vaši přízeň se utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent a jejich albová Trojka z roku 2009. Dvojku mají Rush a jejich deska Signals z roku 1982. Pokud radši něco ostřejšího, můžete zvolit desku Angel Red z roku 1991 od divočáků Vojvod. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrtněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodní Halík, takhle by to dál nešlo. Já rozumím ty vaší náročnosti, že jo? Já rozumím, že chcete ještě po směně zocelovat mužstvo bojovým výcvikem. To já všechno beru, Halík. Ale věc má z marxistického hlediska ještě druhou stránku. A to je plnění pracovních povinností vojáků naší čety. Chlape, uvědomte si, že když potom v vašem výcviku budou druhý den padat na huby, že plnění plánu půjde tam, no půjde do prdele. A jak jistě víte, i my podle plnění plánu budeme brát jaký prémie? Kurva, nižší! Halík, politicky. Myslete politicky, Halík.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.
1: V červnu do Kanady? No jasně, v sobotním rokovým referendu to není problém. O vaši přízeň se utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent a jejich albová Trojka z roku 2009. Dvojku mají Rush a jejich deska Signals z roku 1982. Pokud radši něco ostřejšího, můžete zvolit desku Angel Red z roku 1991 od divočáků Vojvod. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
4: No jistě.
3: A mohla by ho vidět.
2: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co pak se stane, když hodíš obyčejnou skleničku na zem?
2: No, rozfláká se.
1: Právě, rozbije se. Obyčejná sklenička se rozbije. Tak tomu skutečně dřív bývalo, že se obyčejné skleničky rozbíjely. Ale pak se pár chytrých hlav dalo dohromady a řekli dost. A není náhodou, že těch pár chytrých hlav se sešlo v Polské lidové republice, v socialistickém Polsku.
3: To není náhoda, taky ta slavná Polka Madame Curie Sklodovská.
1: No?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tak pánové, už toho mám dost.
2: Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina.
3: Ty první světová skupino. To by se musel jináč chovat. Jináč tady obracat, čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Ta máva, jak na 1. mája. Chce zaplatit. Ani si ho nevšimneš, čověče. Toťka je obrovský, nevymění. Špinavé, nechá, hotové, no. Vyřízené, no. To tady plůži, jak nějaká lemra, čověče, ty skupino. Jak předinfané tady chodíš.
0: Rock Radio. Konec legrace.